To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme. Co mi do, co mi do,

0: Musíš mě znát, stačí mě slyšet a víš, že jsem loko. Občas mi entrem, chovám se, jak kdybych šlipal koko. Nikdy jdem se žádný hovna v mojí krvi. Jsem jenom tak trochu kripl, radši všichni držte huby.
1: Radio Spin.

0: Narodil jsem se svojí mámě v roce 82 a od té doby ladím Spin, ať už vím kudy kam.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Čavo, hej.

0: Start, ale těšte se na příští týden, protože tam si s Domem dáme Music Impro společně. Ve dvou. Slyšíme se zítra. Tak čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9.

Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Jako.
1: Dáváš si Radio Spin, máme tady úterý 25. srpna, svátek má Radim, takže všem Radimům přeju všechno nejlepší, no a vám všemu Radio Spin přeju samozřejmě dobrý ranko. Good morning. Jo, tohle to mi celý ten minulý týden chybělo. Každopádně, jak už jsem říkal, ty si dáváš Radio Spin, no a co nás dneska čeká, bude toho spousta. Samozřejmě se můžeš těšit už za chviličku na Celebrity Voice Flip nebo na takovou jednu malou poznávačku, kde si myslím, že dneska to bude hodně easy pro ty, co máte najetej český film, ale to je taková nápovědička, aby se neřeklo. Zároveň mrkneme i na nějaký novinky, mám tu třeba připravenou jednu věc, ze které se mi trošku zatočila hlava, protože je to jedna paní, která... Jak to říct, znáte ten pocit, když prostě překlikáváte na různých streamovacích platformách a nevíte, co si máte pustit? No tak tahle ta paní to povýšila na vyšší level. Každopádně tohleto všechno si dáme až za chviličku, teď si dáme ještě počasí. No a počasí krásně chladivý takhle po ránu. Po celé České republice průměrná teplota 12 stupňů Celsia. Na většině území máme zataženo. No a co se nějakých denních maxim týče, ty by měly vystoupat k nějakým 23 stupňům a na části území dokonce jsou očekávány i slabý deště, ale jenom ve formě přeháněk.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků. Éteru Rádia

0: Ještě jednou krásný dobrý ránko všem, máme tu úterý 25. srpna, něco málo po 6. hoďce. No a ty si dáváš Radio Spin, s tebou je Krištof a Dominik, ten tu celý týden nebude, protože si prostě někde válí čunky. Známe toho kluka ušatýho. Každopádně, já jsem vám v chvilku zpátky slíbil, že se podíváme na jednu zprávičku, která bude přesně pro ty, kteří si neumějí večer vybrat film. Znáte to. Lehnete si do postele, překlikáváte všechny možné streamovací platformy, všechny možné katalogy a za boha si nemůžete vybrat. No očividně stejný problém měla jedna čínská investorka, jejíž jméno se fakt neodvažuju vyslovit. No a ta z toho byla tak zoufalá, že si potom zaplatila za vznik krátkometrážního seriálu, ve kterým se rovnou obsadila do hlavní ženský role. Skromnost nade vše. A mi toho nebylo málo, tak si sama taky vybrala herce, který měl hrát hlavní mužskou postavu, údajně svýho oblíbeného herce, mrk mrk. No jenomže ta její představa romantického seriálu byla asi fakt hodně romantická, protože do celkem 50 epizod si nechala napsat 60 líbacích scén. Takže když se tam tak mrknem, to znamená v průměru víc než jeden polibek na epizodu. Kámo, jako chápu, jo, rozumím tomu, co tím chtěla jako docílit, ale upřímně ze zkušenosti herce vím, že ty líbací scény nejsou tak moc fajn. Já jsem třeba točil i něco víc než líbací scénu a tehdy na tom place jsem byl já, potom slečna, se kterou jsem točil, jenže když se uprostředka toho natáčení, jo, od toho líbání třeba tak jako podíváte po místnosti, tak zjistíte, že tam stojí celý štáb a řeknu vám, jako fakt se nelíbá dobře, když vidíte trčet nohy zvukaře spod závěsu. Za chvilku už si dáme poznávačku, tak stay tuned.
1: Jedeme

0: máme 6 hodin a nějakých 10 minutek. K tomu ty si dál dáváš Radio Spin. No a tenhle ten podklad znamená jediný, že jsme ready na dnešní poznávačku. Pro ty z vás, co třeba nevědí, co je to poznávačka, tak tady máme 3 ukázečky, které budu postupně pouštět. No a na tobě je poznat, co se za nima skrývá. Dneska vám můžu prozradit, že určitě potěším fanoušky starších českých filmů. Tady bych to zatím takhle nechal, no a takhle zní ukázka.
1: Patřili mezi nejpilnější žáky našeho ústavu. Žáky, na které jsme mohli být právem hrdi. Hrdi.
0: OK, tenhle ten film musím říct, že je fakt legendární. Každopádně, co taková ještě nápověda může být, tak myslím, že z ukázky se určitě poznali, že se tam vyskytuje herec Petr Nárožný. Ale další herecký oznámení, další herecký obsazení ti neřeknu, alespoň zatím, protože mě zajímá, jestli to poznáš takhle na první dobrou z týhletý ne tak známý ukázky. Takže tady ještě jednou.
1: Patřili mezi nejpilnější žáky našeho ústavu. Žáky, na které jsme mohli být právem hrdi. Hrdi.
0: To zopakuje. No a pokud víš, tak 210 32 30 30 a nebo posílej voiceovku do naší mobilní apky.

0: Olé! Máme tu úterý 25. srpna, ty si dál dáváš Radio Spin, no a v tuhletu aktuální chvíli tady řešíme naši poznávačku. Já jsem vám chvilku zpátky pouštěl tuhletu ukázku.
1: Patřili mezi nejpilnější žáky našeho ústavu. Žáky, na které jsme mohli být právem hrdi. Hrdi.
0: Já prostě miluju, jak se tam ten pan Nárožný zasekne u toho slova. Každopádně, já už tady mám pár tipů od vás, ale ještě je pouštět nebudu. Jediný co, tak Jirka tady dal takovou mimo něk nápovědu, kterou vám můžu pustit.
2: Jsem si jistý, kámo, protože on tam hrál toho učitele, že jo?
0: Že tam pan Nárožný hrál učitele. No a pokud stále ještě tápeš, neboj, mám tady pro tebe dvě ukázky, ze kterých si myslím, že už to půjde poznat líp. Tady je první.
3: Když mě necháš aspoň chvilku trochu natírat, tak ti dám kousnout štrůdlu.
0: No.
3: Tak ti ho dám celý. A ještě mrtvou krysu na provázku.
0: To je třeba moje nejoblíbenější postava z celého toho filmu, jo? No a kdybys přece jenom nevěděl, poslední ukázka, ty ti to musí být naprosto jasný, ne?
4: Ale co když jo?
5: Už jsem řekl, že ne.
4: Ale ne.
5: Ale jo.
4: Ale ne!
5: Ale jo!
0: OK, pokud jsi si naprosto jistý, anebo i nejsi, jak chceš to tipnout, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka. Za nějaký 2,5 minutky si tady dáme řešení.

0: Čau. No jo, dáváš si Radio Spin, s tebou je stále ještě Krištof. Máme nějakých 6 hodin, 17 minutek k tomu a to znamená jediný, že si musíme dát řešení dnešní poznávačky, kterou jsem si myslel, že jsem udělal celkem lehkou, ale mám tady dokonce i pár špatných tipů. Připomenu vám ukázky, jak zhruba zněly, minimálně ty poslední dvě, ze kterých si myslím, že to jde celkem hodně poznat. Hádali jsme tady totiž jeden český film.
1: Když mě necháš aspoň chvilku trochu natírat, tak ti dám kousnout štrůdlu. Tak ti ho dám celý. A ještě mrtvou krysu na provázku.
0: Jak říkám, tohle je prostě nejlepší postava celého toho filmu. No a kdyby to nebylo jasný, tak samozřejmě...
2: Ale co když jo?
3: Už jsem řekl, že ne.
2: Ale ne.
3: Ale jo.
2: Ale ne.
0: Ale jo. No a jdem se podívat za váma, protože tady mám třeba Raduze, pokud se nepletu.
4: Ahoj, tady Raduz. Tak dneska už se snad trefím, měl by to být, ne měl, ale je to, Marečku, podejte mi pero.
0: No, kamaráde, já tě trošku zklamu, ani dneska se to bohužel netrefil, Marečku, podejte mi pero, to bohužel není, ale kdo taky střílel trošku vedle byl Filip.
5: Jediný, co jsem slyšel, tak byla poslední půl nápověda a myslím si, že to jsou ať duchové, že jo?
0: No, a ať duchové to taky nebyly. Ale mám tu samozřejmě i ty dobrý tipy, takže pojďme na to.
6: Páni kluci.
0: No, tohle to už zní líp, Jirko. A podíváme se třeba ještě za Viktorem.
6: Páni kluci.
0: To jsi si jistý, nebo tipuješ?
6: Jistý, 100%.
0: Jistý 100%, jo? Tak co takovej Varan v apce? Podíváme se i na něj.
7: Čau, Spine, tady Varan. Hele, nejsou to náhodou páni kluci.
6: Díky, čau.
0: Hele, já si myslím, že úplně čirou náhodou to páni kluci jsou. Říkal jsem si, že to dneska bude trošičku jednodušší a ty jo, musím říct, že nebylo, takže já popřemýšlím, co tady vám hezky vyrobím na zítra a zkusíme zabrouzat trošku do jiných vod, uvidíme. Každopádně děkuju všem, co jste hráli, co jste posílali voiceovky a co jste volali, no a za malou chviličku už si dáme i Celebrity Voice Flip, kde si můžeš ten mozek natrénovat ještě.

0: Dáváš si Radio Spin, máme tu úterý 25. srpna, něco málo před půl sedmou a svátek má Radim, všem Radům, Radimům a nevím, jak se vám ještě říká, přeju všechno nejlepší. No a ještě předtím, než se vrhneme na náš Celebrity Voice Flip, na který se dneska mega těším, tak si dáme jenom v rychlosti počasíčko, to se zatím nijak extra nemění. Po celé České republice průměrná teplota 12 stupňů Celsia, na většině území máme zataženo nebo skoro zataženo, přičemž tady máme i slabý deště, a to v Pardubickém a v kraji Vysočina. Když se mrknu na ty denní maxima, ty vystoupají někam k 25 stupňům na Moravě, no a k 22 stupňům v Čechách. Přičemž nějaký slabý deště a přehánky jsou hlášený na polovině území, takže kdyby náhodou plášeňku sebou do báglu. Teď ještě rychlá doprava na rádiu Spin, která bude opravdu rychlá, protože ať se dívám, jak se dívám, tak v regionech se díky bohu nic moc neděje. Dálnice, ty jsou čistý jako lilie, žádný zásek, žádný crash tady prozatím nehrozí. No a když se podívám na Prahu, tak tady jediný, co vidím, tak je dopravní kolona v Běchovicích směrem na Úvaly, tam si postojí zhruba 10 minut. No a jediný crash mi tady momentálně hlásí ulice Rostislavova. Mělo by to být v Nuslích. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Posloucháš Rádio Spin, ještě jednou všem přeju krásný dobrý ránko, s tebou je Krištof, máme tu úterý 25. srpna a vzhledem k tomu, že máme za sebou poznávačku, tak si samozřejmě musíme dát i náš Celebrity Voice Flip. Pro ty, kteří třeba nevědějí, co to Celebrity Voice Flip je, je to úplně jednoduchý, já tu mám jeden známý hlas, může to být vlastně úplně kdokoliv, může to být rapper, může to být herec, může to být, co já vím, známý kuchař, může to být český nebo americký hlas, nebo německý, nebo třeba finský. Podmínkou je, že ten člověk musí být aspoň trošku v obecném povědomí. No ale aby to nebylo tak jednoduchý, tak já jsem ten hlas vzal, zamufloval jsem ho, trošku jsem ho zakroutil, zatočil, aby nešel na první dobrou poznat. No a tady je dnešní hlas. Wow, to zní jako zaklínání, ty kráso. Co vám k tomu můžu poradit je, že i dneska se budeme držet v českých vodách. Není to nikdo ze zahraničí, je to Čech jak poleno. To je zatím jediný, co já ti k tomu řeknu. Uděláme takovou tvrdou školu, protože mě zajímá, jestli tenhle ten hlas poznáš takhle z první dobrý. Pustím ho ještě jednou. No a bráško, pokud si myslíš, že to je úplně jednoduchý a víš přesně, tak 210, 32, 30, 30, ty to znáš.
1: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Pořád posloucháš Radio Spin s Krištofem, no a my tady máme naši hádanku Celebrity Voice Slip, ve kterým je tvým úkolem uhádnout jeden zamotaný hlas nějaký známý osobnosti. Ten hlas zní dneska takhle. No a já vám k tomu dal jenom jednu takovou maličkatou nápovědu, že dneska hádáš nějakýho známýho Čecha. Zbytek jsem nechal tak a vidím, že je potřeba to trošku uvíc na pravou míru. Takže, tenhle ten pán se narodil v roce 1960, což znamená, že by mu v tuhle tu dobu mělo být něco málo před 60. No a už v roce 1984 vstoupil do politiky, ze který odešel zhruba v roce 2020. Myslím, že tohoto pána minimálně si ho můžeš pamatovat, pokud si mladší třeba jako já, z různých videí na YouTube, kde je kompilace všech jeho možných retorických obratů a hlášek. A tady si myslím, že už je to naprosto jasný. Takže, tady je hlas ještě jednou. A pojď na to. 210 32 30 30 a nebo pošli voiceovku do naší mobilní apky.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin.
2: Look, self-awareness, pride to coat and yes I like to wear it. Buttoned up, don't like to let no air in, with a pair of gloves that I hope doesn't perish. I discovered though when I get holes in them and I let joy in, I'm in higher spirits. My mistakes are like a screaming parrot, just repeating lyrics. I can barely bear it when I'm lost. Road is narrow, I'm looking down.

0: Ještě jednou krásný dobrý ránko, s tebou je Krištof, ty si dáváš Radio Spin a je na čase, abychom si tady dali řešení naší hádanky Celebrity Voice Flip. Dneska mě to celkem pobavilo, protože ten voice flip zněl takhle. A mám tu v apce geniální odpověď, protože Kuba napsal, je to Hard Rico. Bohužel, Hard Rico to dneska není, když to zkus zase zítra znovu, já tam možná nějakýho repera dám. Minimálně to Hard Rico není kvůli tomu, že jsem říkal, že v roce 84 tady tenhle ten týpeček záhadnej vstoupil do politiky a to si myslím, že Hard Rico úplně nestíhal. Každopádně, máme tu další tip, který přišel od Karla.
1: Není to Paroubek?
0: Není to Paroubek, jakože musím říct, Karle, že jsi blízko. Ale Paroubek to není. Pojďme dál, co Filip?
2: No, jdu si spravit reputaci sadí duchové, takže je to pan Kalousek.
0: Je to pan Kalousek.
3: Dobrý ránko. Já bych řekl, že ve voice flipu bude Mirda Kalousek.
0: Mirda Kalousek, říkáš, Jirko, jo? Tak uvidíme.
4: Čau, tady Nimec, tak je to Míra Kalousek.
0: Aha, takže tady už jsme si trošku víc jistí, no dobře tedy.
5: Dobré ráno, Krištofe, tak tohle je Miroslav Kalousek.
0: Hele, nebudu vás dlouho napínat, i Petr, i Dimec, i Jirka to mají naprosto správně, je to Mr. Kalousek. Nám tady s Dominikem přišla jednou jedna zpráva, že bychom ty voicelipy měli ukazovat i z druhé strany, to znamená, z jaký ukázky jsme to brali a mně to přijde fajn, já jsem dneska zvolil tohleto, ten rétorický obrat, řekněme.
6: Paní ministrině, to unavuje. Promiňte, že jsem vás citoval, pokud to vyznělo hloupě, necítím to jako svoji vinu.
0: Jako hele, já jsem pořádně, no ne, že nežil, já jsem žil v té době, když byl tady tenhle ten pán v politice, ale samozřejmě byl jsem malej, takže nemám vůbec povědomí o tom, jaký to bylo a vlastně jsem politiku ani tahat nechci. Každopádně musím říct, že vždycky, když jsem se díval na nějaký videa nebo sestřihy toho, jak tenhle ten pan Kalousek mluvil, tak musím říct, že dovedl být fakt vtipnej chvilkama. OK, tolik náš Celebrity Voice Flip, já vám děkuji, že jste hráli, no a za chvilku už nás čeká nová hoďka, tak si pojďme dát jednoho třeba Lil Wayna a Nesta, co vy na to.

je to moje zpověď. No tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za to, že jsem s tebou dospěl. A snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď. A tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

0: Dohrává nám tady Rest, výborná písnička, která se jmenuje Tobě. Tohle to mám v playlistu od té doby, co to vyšlo. Ty posloucháš Radio Spin, s tebou je tento týden jenom Krištof, protože Dominik si prostě odjel někam válet šunky. Já jako nechápu, nevím, co dělá. Minulý týden jsem tady sice nebyl já, jo, to vím, ale já jsem tady nebyl z pracovních důvodů a Dominik ten rozhodně teďka sedí někde doma nebo na výletech a spinká, jak ho znám. No, ten dostane, až se vrátí. Každopádně, my jsme tady stihli za tuhle tu hoďku spoustu věcí, dali jsme si jeden celebrity voice flip, ve kterým jste objevili Miroslava Kalouska. Potom jsme si dali dokonce i poznávačku, ve který jste správně některý z vás odhalili pány kluky. Řekli jsme si třeba o tom, jak jedna čínská investorka udělala vlastní film, do kterého naslila nespočet prachu jenom kvůli tomu, aby si napsala asi 50 líbastých scén. Cením. No a co nám teďka ještě chvilku zbývá, tak je podívat se spolu na počasí. No a počasí vypadá celkem dobře. Po celé České republice průměrná teplota 14 stupňů Celsia. Pomalu nám to jde nahoru. Když se podívám na radar, tak tady mám jeden krásný velký mrak přímo ve tvaru Pardubického kraje. Nechápu, jak se to stalo, ale rozhodně vím, že na většině území Pardubického kraje momentálně prší. Jeden takový mráček tady letí i přes Jihočeský kraj, ale to by mělo být z těch dešťů úplně všechno. Každopádně, co se těch denních maxim týče, ty vystoupají někam ke 22 nebo 23 stupňům v Čechách a zhruba 25 stupňům na Moravě. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s

Dál radíš Radio Spin, s tebou je Krištof, máme tu úterý 25. srpna a svátek má Radim, takže všem Radimům ještě jednou všechno nejlepší a pokud nějakýho znáš, tak se na něho určitě vzpomeň. Máme něco málo po sedmý hoďce, no a já jsem objevil takovou jednu zprávu, u který jsem si říkal, ty kráso, proč tohle to není v Česku? Protože pokud máte za sebou nepovedený letní románek, takzvaně ghosting nebo vztah, u kterého jste celou dobu vlastně nevěděli, na čem jste, jestli jste spolu nebo nejste, tak pro vás mám super novinku. Americký fast foodový řetězec Carl's Jr. měl takový překvapivý řešení. Když jim napíšete o svým milostným trápení dopis, tak dostanete sandwich zdarma. Bráško, neber to. V rámci jedné kampaně, která se jmenuje Raise Your Standards to the Max, to znamená navyš svoje standardy na max, mohli členové věrnostního programu anonymně posílat svoje příběhy o nepovedených letních vztazích a románcích. No a prvních 1000 přizpůsobilých účastníků mělo dostat nabídku na jeden obří sandwich zdarma. Já jsem se na to díval, tekly mi sliny, protože to fakt jako nebyl žádný drobeček, ten sandwich byl obří a celou dobu jsem si u toho říkal, proč tohle to není v Česku? Proč? Protože kdyby to bylo v Česku, tak já vám říkám, že mám doma tolik burgerů, že bych vás všechny pozval na večeři a ještě by nám dvakrát zbyl.

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof stále s tebou, máme tu úterý 25. srpna. No a já vám musím na sebe něco prásknout, jo. Já jsem velký milovník filmu. Ono by to teda asi bylo divný, kdyby vystudovaný herec nebyl milovník filmu. Tak či tak, jsem se včera večer díval na film Páni kluci a celou dobu mi v hlavě jela jedna jediná věc. Celou dobu jsem si říkal, kámo, já bych chtěl být ta postava, co se jmenuje Štrůdl. Štrůdl, tahleta.
1: Když mě necháš aspoň chvilku trochu natírat, tak ti dám kousnout Štrůdlu.
0: Ty kráso, to je takovej šerif, ten týpek prostě jenom chodí po městě, ukusuje si z toho svýho štrůdlíčku a takzvaně si žije svůj disco příběh. No a to mě přivedlo na takovou otázku pro vás. Napadlo mě, kdybyste si mohli vybrat, že budete nějakou filmovou nebo klidně i seriálovou postavou, kdo by to byl? Teď nemyslím, koho byste si chtěli zahrát, ale kým byste chtěli opravdu být. Může to být Harry Potter, Jack Sparrow, úplně cokoliv, klidně i ten Štrůdl. Hele, pokud bys chtěl být nějakou filmovou postavou, dej mi to vědět, 210 32 30 30. Poskládáme si tady takovej maličkej film. Yeah.

0: Zaduní bass. Posloucháš Radio Spin, máme úterý 25. srpna. No a já tady mám teďka jedno takový témátko na stole. Včera jsem se díval na Pány kluky a celou dobu jsem si říkal, že bych v reálu chtěl být ta postava, co se jmenuje Štrůdl, která si tam tak jako kruizuje po městečku, papá si štrůdlíčka, občas někomu namaluje plot. A celou dobu mluví takhle. Jenomže, já očividně nejsem sám, protože se mi tady na telefon ozval Štrůdl.
1: Já bych chtěl být Štrůdlem.
0: A proč?
1: No protože chci barevný lístečky.
0: Já to miluju. Dokonce i ten hlas tam máš, ale podobný musím říct. Takže naprosto chápu, kámo, Štrůdlem by chtěl být každý. Nebo aspoň to si myslím já. Každopádně, kdyby ty si mohl vybrat, že budeš nějakou filmovou nebo seriálovou postavou, kdo by to byl? Pojď na mě, zajímá mě to 210 32 30 30 a nebo pošli voiceovku do naší mobilní apky.

0: tvých uších. Jak jsem řekl, Rádio Svět ve tvých uších, Krištof za Majkem. Máme tu úterý 25. srpna a zrovna řešíme jedno zajímavý téma. Včera jsem se díval na filmíček, říkal jsem si, že bych strašně v reálu chtěl být jedna postava z něj. No a napadlo mě, že se zeptám vás, kdybyste si mohli vybrat jednu filmovou postavu, která byste byli, tak která by to byla? To byla krkolomná věta, každopádně pochopíme se, protože se mi tady ozval Petr.
1: Tak hele, já bych filmovou postavou nějakou chtěl být. Já miluju seriály ze starý Prahy, takový ty říšní lidé města pražského a takovýhle. A určitě bych chtěl být Fešák Hubert.
0: Fešák Hubert. Čímž Petr samozřejmě říká, že je takový ten typický žižkovský frajer, který se vyhýbá práci a dává si velikánský pozor na zákon, co? Hele Petře, kdybys ty si byl Fešák Hubert, tak já bych strašně chtěl být ten, jak se jmenoval, Mourek, ten komisař tam, abych tě mohl nahánět a dávat na tebe bacha. Každopádně, pokud tebe napadne, kterou filmovou postavou by si nejradši byl, klidně i seriálovou, pojď mi to dát vědět. 210 32 30 30 anebo voiceovka do naší mobilní apky.

0: Pojďme si na chvilku odskočit od našeho tématu a vítejte u dnešního teleshoppingu. Je 17.03, ty sedíš v kanceláři, počítač pořád svítí, šéf se na tebe dívá, ty se díváš na něj a oba víte, že už tam dneska prostě být nemáš. Takže co děláš? Pomalu vstáváš, bereš si věci, odcházíš, je to úplně jednoduchý. No a kam bys tak odešel? Říkáš si, domů se mi ještě nechce, někam bych podle mě zašel. No tak já mám pro tebe naprosto geniální řešení, který se jmenuje After Work on Tour Summer Affair. O co jde? Je to naprosto jednoduchý koncept, je to takovej festiáček, za kterým nemusíš moc daleko vyrážet, protože tenhle festiáček vyráží přímo za tebou. Respektive už proběhlo pár zastávek, ale další zastávky, které jsou před náma, jsou třeba Teplice, Karlovy Vary nebo 9.9. Praha, takzvaně Save the Date, uložte si datum, protože tam se objeví i hodně lidí z Rádia Spin, takže byste se náhodou chtěli potkat a užít si společně dobrý jídlo, pití a hudbu, budeme tam. Další zastávky jsou potom v Rakovníku, v Kolíně a v Hradci Králové. No a říkáte si, no jo, ale co tam bude za dobrou hudbu, co tam bude za dobrý jídlo, no já vám to povím. Lidi jako Mike Traffic, Double J, Orion, Nurse, Noir nebo Robot, no a o jídlo se postará třeba Pop-up z Jam & Co. Když si rozkliknete jejich Instagram, uvidíte naprosto fenomenální fotky jídla, ze kterých budete mít hlad. Takže Save the Date, After Work on Tour, Summer Affair. Tohle to vůbec nevím, co bylo, tyjo. Řekl bych, že jsi někdo naboural vysílání a udělal teleshopping. Každopádně jdem si dát rychlosti počasí, to se zatím nijak extra nemění. Po celé České republice průměrná teplota 14 stupňů Celsia. Na většině území se nám ty mráčky pomaličku, ale opravdu jenom pomaličku rozestupujou. No a co se nějakých denních maxim týče, tak ty vystoupají v Čechách k 22 stupňům. Na Moravě by to mělo být trošku víc, tam to vypadá na nějakých 25 stupňů. No a teď ještě rychlou dopravu na Rádio Spin, která opět bude velmi rychlá, protože když se dívám do regionu, tak se tu nic moc extra neděje, díky bohu za to. Když se mrkám na dálnice, tak jediný co taková ta ranní klasika, počkáš si 5 minut na příjezdu do Prahy po D1, 5 minut na příjezdu do Brna po D1, jinak žádný větší crash nebo zdržovačka nehrozí. No a když se podívám na samotnou Prahu, tak tady samozřejmě stojí Pražský okruh u sjezdu na Beroun, tam si počkáš 10 minut. To samý se dá říct i o Štěrboholský spojce za Černákem, 10 minut i tam. No a co se nějakých crashů týče, tak mi tady svítí jeden v ulici Rostislavova, to by měly být Nusle, no a jeden potom taky v ulici Severní. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30, anebo posílej voiceovku do naší mobilní apky.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept Praž-

0: V ranných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spine.

0: Nemáte nejmenší tušení, jak já si tady vždycky tancuju na tuhle tu písničku na Vesnu a Bena Kristova, když to začne hrát ten poslední drop, ty kráso, to tě prostě po ránu rozproudí. Každopádně, ty posloucháš Radio Spin, máme tu úterý 25. srpna, něco málo po půl osmí a řešíme tady jedno téma. Včera jsem se díval na film, na Pány kluky, jo, krásný to starý český film a celou dobu jsem si říkal, že bych chtěl být Štrůdlík, ta postavička toho kluka, který tak jako chodí po tom městě a má ten svůj štrůdl a ty ne. Geniální, je to největší frajer. No a napadlo mě, že se zeptám vás, kdybyste mohli být jedna jediná filmová postava, která by to byla? No a Pajky, ten v tom má docela jasno.
1: Já bych byl ze tří veteránů ten s tím kloboukem, abych měl nekonečnou zásobu velbloudů.
0: Pajky, teda zrovna velbloudů, to by mě zajímalo, co s těma zvířatama budeš dělat, ale ne, jako chápu, ten klobouk, to by byl game changer, ti říkám, běžného života. Představ si, že třeba stojíš v létě, jo, rozpálená Praha, 45 stupňů a ty si na té zastávce a máš žížu. Co uděláš? Dáš si klobouk na hlavu, uděláš mah! A najednou tam máš vodu, kámo, banger. Nebo jsi někde v přírodě, jo, na hajku, jdeš se tak hezky projít a máš brutální chuť dát si ten taveňák s tím chlebem. Co uděláš? Nasadíš klobouk, uděláš a máš ho, kámo, geniální. Jediná podmínka je, že ten klobouk teda musíš tahat pořád sebou, ale to by asi nevadilo. Takový krásný červený klobouk, to by ti slušelo, Pajky. Doufám, že máš nějaký doma. Jestli jo, tak to klidně vyfoť, pošle do apky. Každopádně, zeptám se samozřejmě i tebe, kdybys mohl být jakákoliv filmová nebo seriálová postava, jaká by to byla? A proč by tomu tak bylo? 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka. Dávej vědět.

0: Dáváš si Rádio Spin do uší, s tebou je Krištof. No a řešíme tu super téma. Já jsem se vás zeptal, jaká byste byli filmová postava nebo seriálová postava, kdybyste si mohli vybrat. Chvilku zpátky jsem tady pouštěl Pajkyho, který chtěl klobouk ze tří veteránů. No a jednu takovou pohádkovou postavou a jednu takovou pohádkovou věc by asi měla i Anička.
1: Čauky, hele, já bych chtěla být třeba Arabela, prostě žít v pohádce, nic neřešit. Když něco budu chtít, tak prostě otočím prstenem a všechno je bomba.
0: No jasně, představ si to, jak přijdeš do té práce, máš tam toho šéfa, že jo, který tě strašně štve, ty máš ten prsten a uděláš jenom tu du du du du a je z něho motýl, úplně jak v Arabele. Naprosto chápu, tady ty kouzelní předměty bych chtěl taky. Když tak přemýšlím, když jsem byl malej a díval jsem se na Arabelu, tak jsem ani nechtěl být Arabela, ani Petr, ani Rumburak. Mě vždycky bavili v jedné té epizodě, nevím, jestli si vzpomenete, byli tam trpaslíci a oni tam zkoumali v říši lidí ten záchod. Kámo, já jsem jim tak záviděl, když se ten jeden trpaslík spláchnul do toho záchoda, zmizela mu v té míse ta hlava a ten druhý trpaslík řekl, to je tobogán. Strašně bych se chtěl projet takhle na tobogánu. Každopádně, kdyby napadlo něco i tebe, 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka, dávej vědět, jaká filmová nebo seriálová postava bys nejradši byl.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu úterý 25. srpna a dneska tu s váma řeším, která filmová postavička nebo i seriálová postava byste nejradši byli. Chvilku zpátky jsem měl na drátě Sonic a teď si možná říkáte, jo Krištofe, proč to budeš vůbec pouštět, už teď vím, že když se ta borka jmenuje Sonic, tak bude prostě chtít být Ježek Sonic, ten zrychlenej. No, možná tě překvapím, ty jo.
1: Ten kreslený Sonic, tak bych chtěla občas být ten lenochod ze Zootropolis. Občas jako takový to pomalit a prostě užívat život pomalu.
0: Já to naprosto chápu. Jakože sorry, tahle ta postava ze Zootropolisu byla tak otravná, že bych ji vlastně chtěl být taky. Ta představa toho, že jsem celý den úplně zpomalený a jdu si někam nakoupit a paní říká, OK, bude to 25,90 a já budu stupeň.

0: Ten nabíjí velmi pozitivní a škodlivou energii, kámo. OK, takže kdyby si i ty chtěl být nějaká filmová postava, která by to byla?
1: Byl by to třeba Lenochod ze Zootropolis? Dej vědět na 210, 32, 30, 30 a nebo

0: Stále si dáváš Radio Spin s Krištofem, tento týden bohužel bez Dominika, který si prostě odjel válečunky někam na dovču, ale to nás nezastaví, abychom i tady dneska měli srandu takhle hezky po ránu. Zeptal jsem se vás na otázku, která filmová nebo seriálová postava byste nejradši byli. No a většina z vás teda by chtěla být nějaká postava, protože má třeba nějaký super schopnosti nebo nějaký skvělý vymoženosti, jo, třeba tady byla Anička, která chtěla prsten od Arabely, což naprosto chápu. Pajky, pokud jsem tu chtěl klobouk ze tří veteránů. No, a pak tu je Michal, no.
1: Teroje velkýho Česku, chtěl by hrát Leonarda kvůli tomu, kvůli Penny. A bych chtěl hrát v Transformerech toho mladýho kluka, kde hrála Megan Fox.
0: Michale, já doufám, že neposlouchá tvoje paní teda, ale ne, naprosto chápu tyhle ty argumenty, protože ta památná scéna z Transformerů, kde Megan Fox u toho auta, musím říct, že jako malýmu Krištůfkovi se mi to rozhodně líbilo a líbí se mi to doteď, no, co si budem. OK, kdyby ti ještě cokoliv dalšího napadlo, třeba klidně, že bys chtěl být nějaká filmová postava jenom proto, že má fakt krásnou manželku, hele, perto sem, 210, 32, 30, 30, však to znamená.

0: Trošku té klasické hudby si musíme dát i po ránu, byť teda v remixu. Máme tu úterý 25. srpna, ty dál ladíš Radio Spin s Krištofem bez Dominika, tak jak by to mělo být. Ne, kecám, samozřejmě Dominika si vážíme a posílám mu velký shoutout takhle na dálku. No a řešíme tu, která filmová nebo seriálová postava byste nejradši byli. Projel jsem apku a ozval se do ní Stehno.
1: Čau, tady Stehno, ale určitě bych chtěl být jako postava Tony Stark.
0: Oh yes.
1: Protože se mi líbí, že má hafo lováku a určitě v tom obleku je lepší cestovat, než cestovat autobusem, že jo. Takže díky, ahoj.
0: Ahoj, jako kámo, naprosto chápu, Tony Stark jakožto jedna z nejbohatších postav všech fikčních světů, naprosto to chápu. Jenom teda nevím, jo, ty jsi tady řekl, že to je lepší, než cestovat autobusem a já si upřímně myslím, že Láďa na to má trošku jiný názor.
2: Čau, zdraví tě Laci autobusátor, ale já bych si vybral Charlieho Sheena, prostě z 2,5 chlapa, kámo. To je boží život, každý den prostě kápeš, prostě a tak dále, prostě kdo ví, ten ví prostě, takže Charlieho Sheena určitě.
0: Nechápu, jak se tady prostě stalo to, že tady Stehno řekne, že to je lepší, než jezdit autobusem a potom se nám tady prostě ozve Láďa přímo z autobusu. To je geniální. Doufám, že to nemyslel nijak zle a nijak zle si to neber. Ale kámo, Charlieho Sheena naprosto chápu, jakože bejt svobodný, bohatý, že jo, mládenec, co má ten barák na pláži, má každou tu ženu. Hele, naprosto validní argument.

0: Stále si dáváš Radio Spin, dohrává nám Alicia Keys, ty krásu, takhle po ránu, musím říct, skvělý výběr písniček, nemám já to štěstí, že dělám takhle na rádiu. Každopádně, já jsem tady s váma celou tuhletu hoďku řešil téma, vy jste volali jak o dušu, jak se říká u nás na Moravě, a celý to téma bylo jenom o tom, jaká filmová nebo seriálová postava byste byli. Mně k tomu napadla ještě jedna věc, protože já jsem tady na začátku říkal, že jsem se včera díval na Pány kluky a že je tam postava Štrudlíčka, všichni známe.
1: Když mě necháš aspoň chvilku trochu natírat, tak ti dám kousnout štrudlu.
0: Geniální postava, fakt jako geniální, ale já jsem to možná trošku přehodnotil, protože tady padly jména jako třeba Tony Stark nebo Arabella, no a ty jsou vlastně nechutně bohatý. A říkal jsem si, ty kráso, kdybych mohl být fakt jako jedna jediná postava, která má nespočet milionů prachu, kdo bych byl, kámo, byl bych Strejda Skrblík. Jednoznačně bych byl on, protože když jsem si googlil, kolik se odhaduje jeho jmění, no tak bylo vyčísleno na, kámo, neskutečných 607 trilionů 386 zilionů 947 bilionů 522 miliard dolarů a 36 centů. To nevím, proč tam má těch 36 centů, ale asi tak jako na rohlíky, aby se neřeklo. OK, já vám děkuju všem, co jste volali, myslím, že dneska to bylo fakt funny. No a my se, krom toho, že si dáme za chviličku třeba pravdu nebo lež, nebo si zahrajeme o lístečky na PSH, dáme ještě počasí. No a počasí vypadá fenomenálně. Po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia, pomalu, ale jistě se nám ty teploty šplhají až k dnešnímu maximu, který by mělo být někde kolem 23 stupňů nebo 22 stupňů v Čechách. Každý to místo mi ukazuje trošku jinak, takže dejme tomu 22. No a zhruba 25 stupňů na Moravě. Jedinou výjimkou, a říkám to znovu dneska, stejně jako včera, to je Brno, protože tam mi svítí 29 stupňů. Tak já nevím, asi tam máte moře a pláže nebo.
2: Spin Radio.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Dohrává nám Eminem Venom, ty posloucháš Radio Spin, máme tu úterý 25. srpna a svátek má Radim, všem Radimům ještě jednou všechno nejlepší. No a já jsem myslel, že vám dám ještě jednu zprávu, ale ono ne, to dnešní téma vás tolik zaujalo, že voláte a voiceovkujete jako o duši, takže si jdem dát ještě v rychlosti Miloše.
1: Nazdar, ale já jenom říkám, že bych nejradši byl Indiana Jones, že to je absolutní frér.
0: Chápu, jako kdybych měl být jedna filmová postava, která je tak trošku superhrdina, Indiana Jonesa bych si vybral taky. Už tehdy, když jsem byl malej, tak jsem si na něho často hrával kvůli tomu, že jsem viděl první film a ta scéna s tím bičem, jo, teda s tou pistolí vlastně, jak tam na něho týpek jde mačetou, no to je prostě skvost českýho dabingu. Pojďme ještě v rychlosti do apky, kam nám přispěl i Roman.
2: Krásné ráno, Krištofe Spineči, tady Roman. Ale tak co se týká filmové postavy, já jsem slyšel, že by se měla točit dvojka, kdo neviděl, tak se dejte jedničku. Naprosto ujetej film Aliči in the House. Kdybych si maximálně užil toho pseudo gangsta rappera, který má úžasný hlášky a tlemí se od začátku do konce filmu. Takže to by bylo fakt dobrý. Mějte se krásně a užívejte dny, čau.
0: Čau Romane, díky ti moc. Hele, Ali G, je to pravda, točí se dvojka, myslím, že už je dokonce v předprodukci, nebo možná už dokonce i vypuklo natáčení, musel bych se podívat. Každopádně, jo, čeká nás návrat Saši Barony Cohena a já doufám, že to bude aspoň trošku lepší než ta dvojka Borata, která mě upřímně za stolik nebavila. Každopádně, díky vám moc za tohleto pořešení dnešního tématu, byli jste fakt skvělí, byli jste kreativní. Dáme si jednoho Robina Zuta, no a pak už nás čeká pravda nebo lež.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Radio Spin ve tvých uších, Krištof za Majkem. No a vzhledem k tomu, že tu Dominik není, tak naše Pravda nebo lež má teďka trošku jiný pravidla. Řekl jsem si, že celý tenhle ten týden to budeme hrát já versus vy. Včerejší Pravdu nebo lež jsem na plný čáře vyhrál a tak čekám na drátě na 210 32 30 30, kdo se připojí a bude za vás všechny spinnery bojovat v téhle hře. Za nějaký dvě minutky startujeme.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dáváš si Rádio Spin s Krištofem, no a jakmile tady hrajeme Pravdu nebo lež, tak většinou to bývá tak, že jsem tady já a Dominik se k sobě vezme nějak někoho z vás, někoho ze spinnerů, a ten mu potom pomáhá vyhrávat. Jenže Dominik tu není a proto to teďka hrajeme trošku jinak. Tento týden jsem to já versus spinneři, no a za všechny spinnery se přišel utkat Ondra. Čus, Pic.
2: Ahoj, spinnáci, ahoj Krištofe.
1: Nazdárek, cítíš velkou zodpovědnost?
2: Velikou zodpovědnost, kamaráde.
1: Tak jako, kamaráde, já ti řeknu.
2: Mám nervy.
1: Chápu, protože dnešní téma jsem vybral něco, co je mému srdci velmi blízké, a podle téhleté věty z E už můžeš nacítit, že téma je Morava. Co ty na to?
2: Jsem Pražák.
1: Yes. OK. Hele, nevadí, ty otázky jsou čistě intuitivní, jo, je to naprosto jednoduchá věc. Ondro, neboj, nestrapníš se. A když už, tak přidáš bod na moji stranu, no?
2: Dobrá, uvidíme.
1: Tak pojďme na to. První statement. Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu v 9. století. Teď to počítá.
2: To je pravda.
1: Fakt? Jako jsi nějak moc jistý? Jsi historik vystudovaný?
2: Já bych řekl, že jo. Historik úplně nejsem teda, ale myslím, že to bylo něco 800.
1: Takže mám označit pravdu nebo lež?
2: Já bych dal pravdu.
1: Dobře, označuju tedy pravdu. Hergot, máš pravdu. Přesně tak, byl to rok 863, kdy přišli. Dokonce, pokud se nepletu, na pozvání knížete Rastislava, ale to bych tady flexil znalosti dějepisu, který už nemám. Druhý statement. Brno leží na soutoku řek Svratky a Moravy.
2: No, to bych řekl, že je taky pravda.
1: Jo, jsi vystudovaný geograf?
2: Svratka, Morava... Tady pokračuje vlastně dál, pak že směrem na Bratislavu.
1: Je to tak?
2: A Svratka tam vlastně je taky, takže...
1: Takže jako čistá pravda říkáš, jo? Není to lež.
2: Já bych řekl, že pravda.
1: No, tak dobře, tak já ti označím geograf, pravdu, no.
2: Geograf nejsem, ale podle intuice.
1: Uvidíme, zkusíme to intuitivně dát na pravdu, jo? No a já ti povím... Že jsem si to vymyslel. Není to Morava, je to Svratka a Svitava, ty dvě řeky.
2: Je to Svitava. A Morava, ale vím, že jako do Bratislava teče, ale nevím...
1: Je to tak, ale ona je blíž u hranic. Morava protýká jakoby Uherským Hradištěm, Uherským Brodem a tam víc jako u slovenské hranice. Nevadí. Jeden bod pro tebe, jeden pro mě, tak pojď. Zapoj závity, protože třetí statement zní. Morava je samozřejmě historicky známá jako vinařská oblast. V současnosti se zde nachází více než 300 vinařských obcí. Teď se ukáž.
2: To je jako slovíčka, že níž to může to být více než 200 moravských obcí prostě.
1: No, právě. Já jsem takový záškodníček.
2: Jako 300 je hodně, ale... Zase na druhou stranu si říkám, že ta Morava je na první docela velká a za druhý fakt jako vinařská část té republiky to je opravdu dominantní, no.
1: No, jako to je pravda, minimálně teda jižní Morava, ale třeba tam, odkud pocházím já, tak nevím, jestli to je úplně vinařská oblast, jo. No, nechám to na tobě, pravda nebo lež?
2: Já označím pravda.
1: No, okej, dobře, označujem pravdu. Ne, máš pravdu! Ne, připisuješ body na spinnerskou stranu, doopravdy je jich tam 308 momentálně.
2: Tak super.
1: Kámo, tak jsi to vybojoval, no dobře, gratuluju. V tom případě týdenní skóre, Krištof 1, spinneři 1. A já se budu těšit zase zítra, až někdo zavoláte. A Ondro, tobě velký díky a užívej ráno, čus.
2: Jo, díky, mějte se, směháci, ahoj Krištofe, čau.

0: se, co na ní vidím. A já už ani nevím, kámo, já naprosto zbožňuju tady ten konec té písničky, prostě jako odchovanec elektronické hudby od malička a potom teda posléze i rapuje tohleto, to správné pro mý švehlíčí ouška. Každopádně, já jsem tady našel jeden takovej trend, ty posloucháš Radio Spin v úterý 25. srpna s tebou Krištof, abych to uvedl na pravou míru. Takovej jeden malej trend, protože lidi se rozhodli, že začnou umělou inteligenci ne využívat, ale reálně jí trolit a prankovat. O co jde? Lidi teďka sdílí na internet různý vtipný obrázky toho, jak se umělý inteligence buď to ptají na bizarní věci, anebo se stylizujou do bizarních rolí. A musím říct, že jsem se u toho fakt bavil. Tady třeba týpek napsal: ahoj, právě jsem se narodil. No a umělá inteligence mu na to odpověděla: moc ti gratuluju k příchodu na tenhle ten svět, ale vzhledem tomu, že tohle píšeš, tak musíš být opravdu chytrý dítě. Kámo, umělá inteligence, prostě inteligence, to slovo, jak to, že to neodhalí. Nebo tady další, týpek píše: ahoj, jsem ryba a přede mnou je červík, můžu ho sníst? A ta umělá inteligence píše: ne, rozhodně ho nejes, protože to vypadá, že je to past, mohli by tě vytáhnout a sníst, tři vykřičníky. Kámo, tak já nevím, jmenuje se to inteligence, proč to není inteligentní? Úplně poslední věc, která mě taky rozsekala, bylo, že týpek napsal do umělé inteligence: jsem žralok, mám někoho kousnout? A umělá inteligence na to napsala: ne, prosím, nekousej ho, lidé vůbec nechutnají dobře žralokům a hlavně prostě nedělej to, blablabla, tři vykřičníky, kámo. Já nevím, 100 let zpátky se říkalo, že tady budeme mít létající auta, že tady budeme mít, co já vím, hyperprostorový lítání a nevím co všechno. A místo toho lidi v roce 2026 trolej umělou inteligenci.
1: 13. září to bude přesně 30 let, co zemřel Tupac. I po 30 letech je Tupac jednou z nejvíc...

0: Ladíš Radio Spin s Krištofem a pojďme se pro tuto chvíli podívat na to, co nás čeká venku. Po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia. Jo, pomalu, ale jistě se to šplhá nahoru, z čehož mám celkem radost. Ale moc jásat asi nebudu ani odpoledne, protože ta teplota se v Čechách sekne někde na 22 stupních Celsia. Na Moravě by to mělo být trošičku víc, zhruba 25 stupňů Celsia. Každopádně na půlce území, přesněji řečeno v Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji, Olomouckém a Moravskoslezském, jsou očekávaný i slabý dešťový přehánky. Takže pokud posloucháš Radio Spin a jsi odtamtať, tak nezapomeň deštníka. No a teď ještě rychlá doprava na Radio Spin, která zase bude trošku rychlejší, protože když se dívám na regiony, nevidím tady žádný větší crash nebo zdržovačku. Když se mrknu na dálnice, tak tady jediný, co vidím, je 5 minut na D1, a to pokud přijíždíš do Prahy a nebo do Brna, je to celkem jedno. Každopádně samotná Praha tato celkem odskákává. Začnu pražským okruhem, u sezdu na Berounci počkáš 10 minut. Zároveň poskakuje taky Štěrboholská spojka, tam si počkáš celých 15 minut. No a nebo taky jižní spojka, zhruba s 15 minutkama počítej i tam. Co se nějakých crashů týče, tak jeden hlásí přímo Václavský náměstí, další crash hlásí ulice Rostislavova, to by mělo být v Nuslích, další ulice hlásí Spořilovská, no a v neposlední řadě je nehoda i na Barandovském mostě a díky tomu se tam teďka tvoří mírnější zdržení. Momentálně je to zhruba 5 minutek, ale mohlo by to narůst i víc, tak se když tak Barandáku vyhni. Tolik doprava, pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Československý underground.
2: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

0: všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. V zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz.
1: Pusta něco jinýho, prosím, spíne.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Je to tak, pokročila nám 8. hoďka, respektive máme něco málo po půl devátý, a to znamená jednu jedinou věc. Máme tu hru jeden na jednoho. Hele, spineři, řekněte mi, co je lepší, než dostávat věci zadarmo. Já si myslím, že vůbec nic, no a dneska to nebude jinak, protože jakmile se připojíš do naší hry jeden na jednoho a utkáš se tady s naším nějakým jiným spinerem, tak můžeš vyhrát lístky na koncert PSH. Je to tak, ten koncert proběhne 3. září, měl by to být čtvrtek, a bude to v Praze na ostrově Štvanice. To znamená, pokud máš zájem vyhrát lístky na PSHčka úplně zdarma, no teda úplně zdarma, musíš se o ně samozřejmě poprat v našem vědomostním strašně těžkým kvízu, no tak ty lístky budou jenom tvoje. 210 32 30 30. Volej!

0: Den na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je Krištof. No a já už tady máme nastoupený naše bojovníky. V pravém rohu se o lístky na PSH utká Roman. Ahoj, Romane.
2: Ahoj.
1: Nazdárek. No a proti tobě ve druhém rohu Ondra. Čus.
3: Čau, Spinéři. Čus.
1: Nazdar, kluci.
2: Čau.
1: Tak, správně, to se mi líbí, to se mi líbí, hezky takhle, respekt soupeři, ten samozřejmě musí být, jinak by to nebylo ono, musíš pojistit tu karmu, že jo, chápu.
2: Přesně tak, přesně, tady je normál.
1: Kluci, já jsem přemýšlel, co vám tak dám jako za otázky a říkal jsem si, že budu pokračovat v tom, co bylo včera, protože mě to bavilo, takže dnešní téma otázek, lomeno tématický okruh, bude hlavní města, co vy na to?
3: No super.
2: Ups. Vole, počkej, Ondra materovaný vytáhnul atlas, rozumíte?
1: Jo, jasně, naprosto rozumím, prostě z palubky, že jo, takhle vytáhnu, když je ten starý atlas, no uvidíme, třeba ti pomůže, třeba ne. Hele, připomenu pravidla, já zadám otázku, pokud vy znáte odpověď, tak se musíte přihlásit tím, že vykřiknete na hlas svý jméno a pak, jakmile vás vyvolám, tak můžete říct správnou odpověď. Chápem?
2: Jasný.
1: Ty kráso, úplně unizono se to řekli teďka, super. Stojí. Tak jdeme na to. Nastražte uši, protože první otázka zní: jaký je hlavní město Islandu?
3: Ondra.
1: Ondro?
3: Reykjavík.
1: Ondro, tohle to je naprosto správně, píšu ti první bod.
2: Hezky pěkně.
1: No,
2: hezky
1: Romane,
2: pěkně,
1: Romane, pozor, pojď, zapoj mozek, to půjde, to půjde. Druhá otázka. Jaký je hlavní město Švýcarska?
3: Ondra.
1: Ty kráso, Ondro, pojď.
3: Bern.
2: Ani nedadechnu.
1: Romane, musím říct, že to zatím vypadá jako na pořádný KO, co si budem, no? Jako a, píšu...
2: Každopádně, tyve, nemám natrénováno, evidentně.
1: Píšu druhý bod tady Ondrovi a pojď, aspoň teďka jeden bod musíš prosichr dát, jo? Ondra už má dva, takže ho asi neporazíš, ne, ale aspoň jeden. Nenecháš? No dobře, tak
2: ne, to vyžené, tyve, už jsem na kolejnou, tak pojď.
1: Třetí otázka. Jaký je hlavní město San Marina?
2: Ty Roman, ty vole, vůbec nevím.
1: Roman, tak pojď.
2: San Marino.
1: Romane, byl to chyták, ale ty jsi odhadl naprosto správně. Je to San Marino, takže nemusíš odcházet úplně se svěšenou hlavou, samozřejmě čest porazeným, ale dnešní vítěz je Ondra. Romane, říkám, nevěš hlavu, o ty lístky tady hrajeme celý týden, myslím, že až do pátku, takže klidně můžeš zavolat zítra, pozítří, kdykoliv se to bude hodit.
2: Hlavně změň téma, prosím tě.
1: Neboj, zítra už dám jiný, už mám nachystaný.
3: Ne, jako to jsem se trefil, protože hlavní města mám rád, ale San Marino mě teda dostal, to jsem... Nad tím jsem jako se zamyslel a vůbec teda.
1: Hele, je to úplně v pohodě.
3: Romčo, klobouček, opravdu San Marino.
1: Přesně tak, chlapi. Čest poraženým, takže Romane, díky moc. A Ondro, ty mi prosím tě vydrž na drátě, já si o tebe opíšu nějaký info, aby ti lístky přišly.
2: Ondro, už jste PSAčka.
3: Jo, díky moc.

0: teď? Posloucháš rádio Spin, máme tu úterý 25. srpna, něco málo před 9. hoďkou. No a s tebou už tu kromě Krištofa, to jsem já, čus, je i Vicky, zdar.
1: Ahoj, to jsem já.
0: Ahoj, to jsi ty. Samozřejmě všichni poznáme, že jo? Poznáme ji po hlase.
1: Je po hlase. Já myslela jako podle očí třeba, nebo?
0: Tak možná taky, co já vím. Schválně to pošlete do apky, jestli poznáte Vicky i podle očí, ale tak nějak, aby to nebylo moc creepy, jo?
1: Moc creepy ne, prostě.
0: Poznám Vicky podle toho, jakou košeli má na sobě.
1: Ty bláho.
0: Včera stála v Libni, kámo, před O2 arénou a Vicky jenom ne, ne.
1: Ne, ne, a teď se to prozradilo.
0: Přesně, a už to jsem ani neměl říkat.
1: No to jsem neměl říkat.
0: Takže už jí to vlastně nepište, je to úplně easy.
1: Všichni už to ví.
0: Viktorko, no. Viktorko, ano, mám se tě ptát, co budeš řešit, nebo to necháš jako tajnůstkářka?
1: Ale víš co, já ti jako povím, jo, mně přišlo úplně skvělý, že je tady jeden týpeček, který hodnotil lavičky po celý Británii.
0: Lavičky?
1: Jo, a dával jim jako hodnocení. A já jsem si říkala, to je vlastně úplně super, protože lavičky jsou jako důležitou součástí každého města a je opravdu důležitý, kam máš ty výhledy, máš nějakou svoji oblíbenou lavičku.
0: Jo, mám. Mm-hmm. Mám ty krásy asi dvě. Jedna je nad Bohnickým, nebo jak se to jmenuje, Drahaňská rokle, a tam nahoře je taková lavička kamená a tam strašně rád sedím. A jedna potom normálně na Stalinu, že jo, nahoře, tam je ten výhled na Prahu pod metronomem, to je skvělá.
1: To je krásný. A tak to je vlastně už jakoby ten převis tam, myslíš?
0: Jo, přesně tak. Jo.
1: No to je krásný. Já jsem taky nad tím přemýšlela a oba dva míříme na ty výhledy prostě.
0: Správně.
1: Já nechci koukat na autobusovou zastávku na
0: protižce. No přesně. Hele, v tom případě si určitě počkej na to, že Vicky ti tady zrecenzuje nějaký ty lavičky
1: to
0: v Praze, aby jsi věděl, kam můžeš usednout a dáme si ještě počasí. Co se počasí týče, tak na ty lavičky úplně ideální, akorát možná trošku mikču, protože po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia, na většině území máme skoro zataženo nebo i zataženo, no a co se nějakých denních maxim týče, tak ty vystoupají v Čechách ke 22 stupňům s tím, že bude polojasno, na Moravě mělo být zataženo a zhruba o 2 stupínky víc. Hádej, co tvoří výjimku?
1: Jihomoravský kraj.
0: Ano, Brno, protože tam píšou, že bude 29, to znamená ano. O 4 stupně víc.
1: V Jihomoravském kraji je Brno. Já už to dávám jako fakt. Tak jedeme dál.
0: Tak jo, no. Tak tohle to byla hodina geografie z Vicky a my se slyšíme zase zítra. Čus. Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, máme úterý 25. srpna, no a svátek má dneska Radim, takže tati, brácho, moji nejmilejší, všechno nejkrásnější k svátku, je to tak, to jsou ti moji učitelé na řízení, tak vám přeju, abyste se mnou měli dál tu svatou trpělivost, samozřejmě hodně zdraví a štěstí. No a samozřejmě přeju všechno nejlepší i ostatním Radimům, takže pokud teďkon posloucháš Rádio Radime, tak rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj song. No a teď už se s tebou tady vrhnu na to, co spolu dneska probereme. Jak už jsem tady řekla Krištofovi, tak se podíváme na ty nejlavičky, jako jako nejlepší. Chápeš? Protože myslím si, že je opravdu důležitý mít tu svoji oblíbenou lavičku. Tu lavičku, ze který, když si prostě sedneš a díváš se z ní po svém okolí, tak je ti hezky. No tak určitě budu chtít vědět taky, jakou ty máš svoji oblíbenou lavičku a na co koukáš z té lavičky. No a samozřejmě mám pro tebe taky tip, kam zajít na skvělý DJ set, kde bude mimo jiné DJovat i můj oblíbený grime rapper, tak rozhodně poslouchej dál. Jo, a taky dneska budu mít po delší době v éteru Aničku Oravcovou. Je to tak, dneska je úterý, to znamená, že co jiného nás dneska večer čeká než Anička a její Street Cypher. Takže dneska Big Tešink, bude to velký, no a samozřejmě startuje náš komunikátor, takže zavolej si 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku, no a budu se těšit, co mi tady přistane. Já teď pouštím Smekvana, Meskala, protože to jsem ukázala bráchovi a ten byl jako, to je neskutečný banger, takže Ráďo, tohle je pro tebe, Radio Spin.

0: dnešní dne se.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Kdo?
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou a taky první songa na přání od našeho spinnera. Tak co to bude? Ahoj Alfrede, co si necháš zahrát?
2: Sonny už jdou.
1: Jo, no tak Alfrede není vůbec zač. Ještě mě pověz, pro koho to bude?
2: Pro tátu a pro Lauru.
1: Jasnačka, tak Alfrede, pro tebe, pro tátu, pro Lauru. Mám to tady pro vás ozený. Sloni už jdou. Tak co, chystáte se do zoo? Radio Spin.

oni už jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou, jdou. Raz, dva, tři,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme totiž dvě nehody na D1, vlastně hned vedle sebe. Je tady crash na exitu 10 směrem na Ostravu v okolí Modletic, no a potom na 10. kilometru ve směru na Prahu, taky v okolí Modletic. Teď už jsem v Praze, tady máme nehodu v ulici Hvězdoslavova a potom taky na Barandovském mostě. Je to na nájezd na ulici k Barandovu, jsou tady v sobě dva osobáky, tak bacha na to, tady se to bude šťouchat. Kreš je taky v ulici Spořilovská a na Klárově. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej mi vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý

0: overdose.
1: 210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
2: Vicky tady s tebou, písničky na přání, no a na drátě už teďkon David. Ahoj.
3: Čau, Vicky.
2: Čau, Davide. Tak prosím tě, tobě už se pomaličku krátí tvoje volné dny. Jak se těšíš do školy?
3: No vůbec, no, ale jako jde to, no, ale prázdniny jsou lepší.
2: To úplně chápu teda. Já jsem měla taky vždycky radši prázdniny. Já jsem byla takový to dítě, který jako museli jako zpátky vyloženě vzít za flígr a dotáhnout do té školy, do té lavice. Jak seš na tom ty?
3: Taky prostě vůbec jako to je hrozný to. Strašně to uteklo.
2: Hrozně to uteklo, viď? A co jsi si užil nejvíc?
3: No, hlavně ty bousy se mi líbily, protože u nás v Jablonci nad něco byly tak velký, že se až lámaly stromy.
2: Takže to prostě praštělo až.
3: No, asi do toho vyhodil, hodil pesk, no, a bylo to také docela hodně dobrý.
2: Tak to je hustý teda. Dobře, takže bousky teda bodujou nejvíc v tvým létě, jo, momentálně.
3: Jo,
2: hezký. No a máš ještě něco jo. Tak jako na druhou stranu, jo? Davide, ještě máme chviličku, tak řekni, na co se ještě těšíš? Ještě máš kolik? 10 dnů? 10 dnů nebo něco takového do začátku školy?
3: Posunou.
2: Máš ještě něco, jak si užiješ léto zbytek?
3: Jo, moc ne, už to bude takový něco. Ale i když nevím, kdy to bude, asi v pátek a v sobotu půjdeme s mámou na festival na Letnou.
2: Aha, na festival na Letnou. Na letní Letnou?
3: No, na letní Letnou, takže to bude docela dobrý, no.
2: Je, tak to je skvělý, to je super, no tak to si moc užijte, to je ten festival moderního cirkusu.
3: Jo, asi ono.
2: No tak to je pecka, Davide, tak to věřím, že ještě oslavíte konec toho léta, no a potom se ti do té školy půjde o něco líp. Tak prosím tě, co si necháš zahrát?
3: Tak bude to vodkali na pistáci, bude to pro mě, pro všechny spinnery a hlavně pro ten do studia, protože jsi ta nejlepší moderátorka spinu.
2: Davide, ty jsi ten nejlepší spinner, díky moc a jdu to pustit. Měj se krásně, ahoj.
3: Čau.
2: Rádio Spin. Bývám

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a mám tady pro tebe skvělou zprávu. V příští hoďce se spojíme s Aničkou Oravcovou. Je to tak, protože dneska, jako každé úterý, nás čeká Street Cypher a Anička jako naše hiphopová vědkyně nám zase představí nové téma, starý nový hiphop, takže big těšink. No a samozřejmě, že si zatelefonujeme a teď ti ještě řeknu, jak bude venku. No tak prosím tě, máme 15 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 20 stupňů Celsia, s tím, že čekají převážně zataženo. Dneska odpoledne místy lehce sprchne, ale teploty budou 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s dabou.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

citovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domu.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla bla bla bla bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady vítám v éteru Aničku Oravcovou. Ahoj Aničko.
1: Čau, čau.
0: Ježiš, já mám takovou radost, že tě tady slyším, že tady spolu teďko máme naše okýnko. Je to tak po dlouhý době, je to tady.
1: No.
0: Je to skvělý. Hele Aničko, ty máš dneska Street Cypher, můžeme se na tebe těšit. Zase vlastně určitě nastupuješ na tu pravidelnost, že jo, každé úterý.
1: Ano,
0: od
1: ano,
0: 8 slibuju. Do 11, slibuješ, to je dobře.
1: Slibuju, to je pionický.
0: To se brá. Beru tě za slovo, tábory nám končí, ale Anička nás ještě vrací do středu léta. No tak prosím tě, Aničko, ty vlastně vykopneš tady tuhle novou Street Cypher éru dalším skvělým vlastně takovým výročím, co se
1: ano
0: bude dít?
1: Dnes je to přesně 25 let, co zemřela zpěvačka Alia, takže jsem si říkala, že to je jako důvod na to udělat celý díl o jejím životě, o tragické smrti a samozřejmě v playlistu budu její největší hit.
0: Jasně. No takže to se těším, že se dozvím něco novýho. Hlavně ty jsi říkala, že jako jí máš fakt moc ráda. Takže,
1: moc.
0: Takže vlastně
1: moc.
0: Opravdu se dozvíme ty informace prostě od té nejpovolanější. Anička ví všechno.
1: No víc, pro mě je to strašná nostalgie, protože to bylo rok 96, když ona vydala druhý studiový album, který produkoval Timbaland a Missy Elliott. A ten sound, který tam ona prostě má, byl nadčasový na tu dobu. Jako. A já jsem na tom vyrůstala. A dodnes si pamatuju ten den, kdy jsem se vzbudila ráno v 7 ve svým pokojíčku. A měla jsem zapnutý v Bratislavě Fine Radio a ve zprávách tam oznámili, že Alia zemřela. Já doteď si pamatuju ten moment.
0: Jakože to bylo prostě tak silný, že to bylo...
1: Obecně říká, cože? Alia, proč?
0: No jasně. Ty bláho, no, tak já se hrozně těším, že nám tady nasolíš její nejlepší tracky a že budeme moc docenit právě ten její nadčasový sound. Mimo jiné taky díky listování rapem. Je to tak?
1: Přesně tak, tam probereme ten její vlastně úplně nejúspěšnější hit, který se jmenuje Try Again. A tak si řekneme, proč byl tak úspěšný a v čem je jeho přínos.
0: No tak to tady samozřejmě mám, abychom věděli, o co se jedná. Try again. Yes, to tam má tady s tím Timbalandem. Takže všechno se dozvíme od Aničky. Hele, Aničko, ještě nám pověz, co deska týdne, ať víme.
1: No, deska týdne to bylo prostě jasný, co bude, protože rapperka Rhapsody vydala nový projekt God, God, Afro, takže vždycky před solou pošlu jednu skladbu z tohoto alba.
0: Tak úplná pecka. Aničko, jsem moc ráda, že děláš tenhle velký comeback. Jsem ráda, že nám dneska představí zrovna Aliu. Těším se na to. No a zatím krásný den a slyšíme se v 8 večer tady na Rádiu Spin.
1: Těším se, ahoj.
0: Díky, ahoj.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: I'm trying to

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání, no a tentokrát se dovolal Siki.
2: Tady Siki z Vanďáků, chtěl bych zahrát Sunset od Separa a bude to pro všechny spinnery a samozřejmě pro tebe do studia pro lepší den.
1: Jasnačka, hele, Sunset mám mega ráda, takže díky za tenhle ten výběr, no a jdeme si to pustit. Radio Spin.

Radio Spin. Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a Peneři strýčka Homeboye budou mít svůj legendární poprázdninový koncert opět v Praze. Tentokrát na pražské Štvanici ve skateparku, takže rozhodně si piš do diáře 3. září večer. Hele, lístky jsou v předprodeji a nebo o ně můžeš soutěžit tady u nás ve Spin ránu momentálně u Krištofa, takže rozhodně laď už od rána, aby si mohl zasoutěžit. Já jsem byla minulej rok a musím říct, že to byl fakt jako nářez, byla to pecka, takže pokud si to minulej rok nestihl a nebo by si chtěl dát repete, tak rozhodně za mě dávám velký palce nahoru, tam rozhodně chceš bejt. No a teď si jdeme dát dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Karlových Varech v ulici Teplárenská. Crash je taky v Českých Budějovicích, a to na Husově třídě. Dál mířím na dálnice, tady je nehoda na D5C na 13. kilometru ve směru na Prahu, a to v okolí Vráže. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady je crash v ulici k Barandovu, potom taky na Mladoboleslavské. No a nehoda je taky na křižovatce ulic Klárov a Valštejnská. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej mi 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin.

0: Komunikátor na rádiu Spin. Právě teď hrajeme přání z naší mobilní aplikace.
1: Vicky tady s tebou. No a já už tady mám další track na přání, tentokrát od Laciho.
2: Čus, tady zase autobusátor Laci. Ale pusme něco od Hektora, něco z Tetrisu, ale něco akčnějšího, jo. Díky, kámo. Pusme to, ať se mi líp řídí. Díky, díky, čus.
1: Kámo. Tak jo, tak ať jsou všechny autobusy prostě pořádně, tyjo, jsem chtěla říct v jednom kole, ale to jako v tom nejistím slova smyslu, jo. Já prostě milovala seriál dětský, kde byly autobusy v jednom kole a byl tam autobus, který jezdil jako po vesnicích a takový ten double decker tam byl a potom tam byl školní autobus a tak. No Laci, budeš mi potom muset říct, jaký seš autobus. Každopádně, kámo, mám tady pro tebe, jednou to budeme mít, tak jdeme si to tam hodit, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, no a teda musím říct, že vedle Stromovky to fakt začíná žít. Výstaviště mám pocit, že dostalo úplně druhej dech, takzvaně ho chytlo. Já jenom koukám, jak se to tam rozrůstá, jak to tam začíná být vlastně čím dál tím hezčí, že vlastně jsem se přistihla, že jsem šla do Stromovky a skončila jsem vedle ní normálně. Fakt, jsou tam jako hezký kavárny, je tam taky skvělej skatepark mimo jiné. No a pozor, teď v neděli se tam bude taky konat skvělá akce. Bude tam skvělej DJing, to znamená, že já bych si to rozhodně nenechala ujít, o co se jedná a kdo nám tam zahraje, tak to ti povím už za 3 tracky. No a teď se podívám s tebou ještě, jak je venku, ať víme. Tak teď bych řekla, že je momentálně v Praze 17 stupňů Celsia a zataženo ve zbytku republiky až 23 stupňů Celsia, stále zataženo. Když se podívám, tak odpoledne bude taky 22 až 23, místy lehké přehánky. No a když se podívám na zítřek, tak to vypadá, že ve středu nám víc zaprší. V Praze ne, ale jinak tak jako kolem té Prahy se bude tak jako, nevím, snášet deštík takovej dobrej, no. Bude kolem 25 stupňů. Hezky. Spin Radio.
1: Dámy a pánové, After Work on Tour je

Posloucháš Radio Spin, u Majku s tebou Vicky. No a já se s tebou musím teda podělit o skvělou akci, která na mě vyskočila teďko na internetu. Na střeše E pražského výstaviště, to bude totiž tuhle neděli pořádně dunět, nebo teda předpokládám, co jinýho, protože tam proběhne úplně první rooftop edition, exkluzivní DJs tam budou, bude tam totální jízda, zahraje totiž Family Therapy, DJ Don a můj nejoblíbenější Smack One. What? Jako skvělý za mě, jako tam rozhodně nechci chybět, jako jsem nadšená, koukala jsem, že lístky ještě jsou, no a tenhle týden mám takovej dost jako náročnej a rozlítaný, takže za mě je to fakt super příležitost, jak upustit páru a vytančit ze sebe ten stresík, který se mi tam nahromadí, jako u toho koukat na ty výhledy, jako co si budem, stromovka je krásná, zároveň jako mám to blízko do té stromovky, jako takhle. Za mě fakt super event. Jo, a mimochodem koukala jsem, že vlastně tahle je platforma Vize 33, která se teda zaměřuje na generaci Z. To znamená, že pokud by si třeba chtěl před začátkem školního roku trošku rozšířit své přátelské kruhy, no tak třeba si teď přijel do Prahy jít studovat, nebo si tady dostal novou práci. No prostě myslím si, že to je taky fajn příležitost, jak poznat třeba nějakou svoji věkovku. Takže tohle je taky takový jako heads up pro všechny Gen Z, kteří by nevěděli, co se sebou. No tak v neděli se vidíme na výstavišti, na jejich střeše bude jízda, bude party, Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songa na přání, no a tentokrát budu zdravit Andrého a jeho partu.
2: Tak dobrý den, já bych si vybral písničku na přání pro kluky tady na stavbu a je to Dollar Prince, Nikdy se nezměním. Čágo, čágo.
1: Čágo, čágo, bélo, šílenci, mám to tady pro vás připravený, Nikdy se nezměním. Mějte se krásně, skládejte básně a ahoj, ahoj, teda naschledanou, rádi.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehoda je v Ústí nad Labem v ulici Revoluční a potom taky v Plzni, a to v ulici Folmavská. Co se týče dálnic, ty vypadají v pohodě a průjezdně, takže se rovnou přesouvám do Prahy. Tady máme nehodu v ulici Sekaninová a potom taky na Mladoboleslavské. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě rozhodně neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Edit. Mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme old school

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě další pecka na přání, co to bude?
2: Čau Vicky, tady Petr, až bude částek, prosím tě, hoď mi tam jeden verbální atentát a bude to pro všechny, díky, čus.
1: Díky za vzkaz, Petře, hele, až bude ten správný částek, koukám na to, máme 11 hodin 37 minut a 27 vteřin, no ta v tom případě, to je za mě ten nejsprávnější částek, tak tady už není o čem, jdeme to pustit, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin s Vicky, no a za chvíli nám začne poslední hoďka komunikátorů, takže rozhodně neváhej a ještě zavolej, a nebo mi pošli hlasovku do apky, no a já ti nahodím song do éteru, hraju tady podle tebe. No a v příští hoďce, prosím tě, probereme lavičky. Yes, je totiž týpek, který má na Instagramu účet, na kterým je hodnotí. Mně to přijde výborný, jako kritérií je rozhodně hodně, jo. Já jako najít tu správnou lavičku, to podle mě musí trvat jako fakt roky. No, týpeček tu svoji pravou lavičku našel, jo. A kde ji našel a proč jí dal 10 z 10, když do té doby žádnou takhle vysoko nezhodnotil, no tak to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme ještě počasí. Tak jo, podíváme se, jestli dneska můžeš být venku na lavičce. Když už jsme u těch laviček, myslím si, že dneska je to ještě v pohodě, 18 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 22 stupňů. Převážně hlavně mráčky a déšť můžeš čekat leda v Královéhradeckém, a to jenom slabý deštík. Odpoledne zůstane zataženo, bude až 25 stupňů Celsia. No a koukám, že Morava a úplnej západ nám hlásí lehký deštíky. Tak bacha, radši sebou vem i deštník. Když se podívám na středu, tak tady to bude takový všelijaký. Teď už nám to tady hlásí až 26 stupňů Celsia ve středu, s tím, že i v Praze by mělo pršet, vlastně celá centrální republika bude tak nějak pod mraky a může tam i kápnout.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.
3: Říká mi Kotě, jsem rodinný typ. Na prvním místě je krůne ty. Na prvním místě je klik. Loaď a lita mi krvi nemůžu zradit. Asi jsem rodinný typ.
4: Yeah.
3: Asi jsem rodinný typ. Yeah.
4: Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu, říkám mu alimenty si nech, nepotřebuju tě, táhni, sám to zvládnu, cca 8 let zpátky, od té doby o něm nevím, ani nemám zájem.

Posloucháš Radio Spin, no a taky poslední hoďku komunikátoru. No a teď si jdeme společně sednout na lavičku. Hele, doporučuji mrknout na účet Raid This Bench. Tenhle účet založil jeden Brit, který jezdil po celém království a marně hledal tu pravou. Teď myslím lavičku. Celých 7 let si žádná lavička totiž nezasloužila plný skóre. Teď Sam Wilmot konečně udělil své historicky první hodnocení 10 z 10. Hele, cením, ale pokud by tě zajímalo, čím je tahle lavička speciální, který konečně udal těch 10 z 10, tak hele, nejde o výhledy, jo? Ani o to, že by se na té lavičce skvěle sedělo a že ten zadek by úplně byl jako parádinda. Ne, ne, hele, důvod je přízemně romantický. Je to tak, posadil se na ní totiž jen chvíli poté, co si vzal svou ženu Sof. To je krásný, tyjo. To je tak sladký, až mě z toho bolej zuby, musím říct. Takhle jako dokládá to, že ve finále je úplně jedno, jaký umístění má ta lavička a je úplně bůřt, jak vypadá, jo, ale jde o to, s kým na ní sedíš. Tak s tím teda souhlasím a mám tady taky svoje hodnocení. Dávám 3 z 10 lavičce na Letný, na který jsem dala klukovi kopačky. Fakt nedoporučuju. Bylo to hned u chodníku a kolem chodili pejskaři a navíc to je do kopce, takže lidi kolem teda jako se opravdu táhli a vždycky procházeli jako hodně, hodně pomalu kolem. Plus dávám samozřejmě za to, že nad náma byly stromy, takže na nás nepršelo, no a že jsem se mohla koukat prostě do zeleně před sebou, nemusela jsem koukat na něj, že tam byl výhled do křoví, tak za to dávám tu 3. No a samozřejmě, že mám taky svoji lavičku jednu, která bych dala 10 z 10. No a ta je... A teď jsi myslel, že ti to řeknu, že jo? Ne, to teda neřeknu, kde mám svoji lavičku 10 z 10, no tak nechci, aby na ní seděl někdo jiný, až tam přijdu, že jo? Takže tuhle tu lavičku si nechám pro sebe, tu 10 z 10, ale tu na Letné tu fakt nedoporučuji, tam nechoď. Radio Spin.

ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já tady mám teďkon jedno československé přátelství. Ahoj!
2: Čau, spiňáci!
1: Tak to je parádní. Hele, zdravím tady Adriana a Ondru, je to tak?
2: Ahoj.
3: Ahoj,
1: čau,
3: ahoj,
1: čau. Ahoj. Hele, zatím bych vůbec nepoznala, že jeden z vás je Slovák. Můžeme hádat. Kdo z vás to je?
2: No tak, jak mě lidi znají, tak asi podle mě vědějí.
1: Jo, dobře. Takže tím pádem nám zbývá Adrian. Hele, zdravím vás na Slovensko. Jak užíváte?
2: Je to skvělé prostě. Já jsem tu s kamarátom, kterého poznám skoro 2 měsíce. Mm-hmm. A je to prostě super s ním, prostě jako...
3: Toho si vážím.
2: Já jako... Keby tu Ondra nebol, tak já bych dneska do Ružomberka dobrovolně nešiel.
1: Jo, takže ty si takhle jako vlastně za ním přicestoval, že jako Ondra je na Slovensku,
2: ano,
1: tak ty si udělal za ním výlet. Že už to je parádní.
2: A pre poslucháčov informácia, ja som není z Ružomberka, ja som z Bratislavy, z hlavného mesta Slovenska.
1: Jo, tak to je tam někde za Brnem, kdyby někdo nevěděl, to je... Já srandu. Ne, jsem hrozně ráda, že tady zase slyšíme slovenčinu přímo v éteru, protože jsme taky československé rádio. Adriane, ladíš nás dneska poprvé díky Ondrovi, nebo už si o nás slyšel předtím?
2: Už jsem počul od jiného kamaráta, ale s tím se už, já ani nevím, jak se volá, lebo jsem s ním už moc nebavím.
1: Ajaj. Tak já vám teda budu přát, aby to přátelství vám vydrželo, aby si taky neřekl za 2 měsíce, že už nevíš, kdo je Ondra. Ale věřím, že vám to vydrží. Tak prosím vás, pánové, co to bude za songu?
3: Bude to od Rytmu C a budou to ty suprově vypípaný zlatokopky.
1: Jo! Adriane, máš se na co těšit. Let's go!
2: Díky moc,
1: to zvedavím. Díky, Rádio Spin, ahoj.

0: Studio Spin, s tebou tady Vicky a ráda bych tě pozvala na řetězec akcí Afterwork Summer Affair. Ty probíhají vlastně po celé léto, znamená to, že DJs jezdí přímo do tvého města a mega si to tam s nima můžeš užít. No a s kým? Tím myslím tak Majka Trafika, Oriona, Nirze, Robota, no Double J, hele, za mě úplná pecka, u toho chceš rozhodně bejt. O co tady go, pánové vždycky přijedou do toho města, tam osídlí nějakou část, no a zahrajou ti úplně skvělý sety. To všechno zadarmo, to znamená, že ty si tam můžeš dát něco dobrýho k pití, k jídlu, občasně si taky můžeš něco dobrýho koupit na sebe, no a užiješ si s kámošema, s kolegama po práci legraci, bych tak nějak řekla. Teď v nejbližší době se můžeš těšit 28. srpna v Teplicích, v kafe Lipová 33 se to rozjede, bude tam pop-up s džementkou, takže skvělý jídlo tady z Vršovického Bystra. No a u DJ Pultu bude Mike Traffic, Robot a Orion. No a pokud by si nestíhal Teplice, tak potom už v září budeme navazovat Karlovýma Varama a 9.9. taky Prahou. Takže pokud by si nestíhal třeba nějaká jiná města okolo, tak Praha, věřím, že to jistí jak podzimní listí. No a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady koukám, že máme nehodu v Plzni, v ulici Rokycanská a potom taky v Nymburce na Boleslavské třídě. Co se týče dálnice, tady máme nehodu na D1 na 227. kilometru ve směru na Ostravu a to v okolí Vyškova, bacha na to. No a koukám na Prahu a tam to vypadá úplně skvěle. Já vůbec nechápu, ale za mě jako dobrý. Vlastně tady, to je právě úplně centrum, samozřejmě Velsonova nám tady lehce poskakuje, ale ve své podstatě nic neobvyklého a jinak jako dobré. Takže pokud ty máš nějaký jiný info, tak prosím tě dávej mi vědět, jo? Ale za mě Praha zatím dobrý. Tak to je zatím ode mě vše, když tak zavolej, anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. It's too late to turn back now.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, poslední písnička na přání dnešního komunikátoru. No a vyhrál to tady Martin, který řeší hodně mood.
2: Čau, já jsem Martin a chtěl bych zahrát od Separa Nemám mood, i když mám mood. A je to pro všechny, kteří mají mood. Čau.
1: Jasný, díky moc za vzkaz, Martine. Musím se přiznat, že mě ten vzkaz mega pobavil. Prostě dáme si teda Nemám mood. Jasně, ale ty máš mood. Já jsem si říkala právě původně, počkej, jak jako nemám mood, já si myslím, že mám v pohodě mood. No a potom, že to je pro všechny, kteří mají mood. No tak prostě pojďme na to, bude to hodně moody. Radio Spin.

0: nezaželezíme-li se železem.
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Čau čau, Jirko, prosím tě, já jsem se tady bavila o lavičkách. Máš nějakou svoji oblíbenou lavičku?
1: Oblíbenou lavičku, no já asi mám nějakou oblíbenou lavičku. Někde podle mě na severu v Duchcově nějaká tam bude určitě.
0: jako směrem, jako koukáš na louky, nebo do pole, nebo do lesa?
1: No je to v zámecký zahradě, takže prostě do zahrad.
0: Aha, takže Jirka je zámecký pán,
1: je
0: Jirka nám tady něco naznačil.
1: Je to tak.
0: Chce vládnout, ale pozor, máme tady jednoho vládce z Vinohrad, tak vládce z Duchcova.
1: Moc vládců na jednom místě.
0: Krása. To je koncentrace. To najdeš jenom tady u nás na Rádiu Spin. Jirko, paráda. My jsme se o tom bavili jenom proto, že je jeden týpeček, který prostě má Instagramový účet, na kterým hodnotil různé jako ty lavičky.
1: Hezky.
0: To mi přijde hrozně hezký. Jako.
1: Když jsme u toho, já jsem byl v Dánsku a tam mají v takovém jednom parčíku právě taky lavičky a mají tam vždycky lavičku z každého státu ze světa.
0: Fakt?
1: Je tam dokonce i česká lavička, taková prostě žluto-červená, prostě ty příčky nabarvený a hezký.
0: Je to pěkný. No a jakoby vnímal jsi tam ty velký jako kulturní rozdíly v tom, jak kdo sedí na jakém zadku?
1: No vlastně jako vnímal jsem, že ta naše lavička vypadá taková nejvíc jako punkově, že všechny byly takový jako uhlazený, ale vlastně byla nejpohodlnější.
0: Tak to je krásný.
1: Nebo možná ten můj zadek je na to zvyklý.
0: Je to...
1: Tady odsuď.
0: Prostě ty máš rád tam ty žebřiny pod tím
1: tak,
0: zadkem.
1: Když to trochu jako bolí.
0: Jo. My jsme takový trpící národ prostě. My to máme tak nějak historicky daný prostě. Ježiš, tak to je hezký. Vidíš to, tak to bys mohl dát tomu týpkovi ještě jako tip. Že by nemuseli jezdit do všech států. On zatím prostě hodnotil jenom lavičky ve Velké Británii a takhle, že by mohl.
1: To je,
0: to je dobrý.
1: Že by prostě tam svouklo všechno v jednom městě.
0: Ten nejzábavnější park prostě pro milovníky laviček. Tak to je krásný. Jirko, ale co budeš řešit ty, prosím tě?
1: No, my se podíváme na nový film od Saši Barona Cohena, který teda bude nově po 20 letech Ali G. Takže na to já se osobně strašně těším. Já jsem strašně rád sledoval Ali G. Strašně rád jsem sledoval Borat a tady ty věci, takže na to se těším moc, takže o tom se i povíme.
0: Krás, no takže bude takové filmové okénko, rozhodně se máš, spinnere, na co těšit. No a já už to tady ukončím se svým počasím, ale jako dobrý, tentokrát nemám tak špatné zprávy, momentálně rozhodně neprší, máme takových jako příjemných 19 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 23 stupňů Celsia. Je jediný kraj, kde to zatím vypadá na déště, Královéhradecký, ale to se odpoledne změní, protože odpoledne už bude pršet na Moravě a i na západě, takže Karlováci i Ostraváci, je to jedno, ať seš na západě nebo na východě, zmokneš. Když se podívám na zejtřek, tak tam bude kolem nějakých krásných 20 stupňů Celsia v Praze. Bude lehce poprchávat, no a maximálky budou na 26, ale to je v Jihomoravském kraji. Prostě v Brně je blaze.
1: Braze. Tam je braze.
0: Tak, tam je braze. Je to drahé. Tak jo, mějte se krásně, já se budu těšit zase zítra. Teď si užijte Jirku, no a potom večer taky Aničku Oravcovou. Ahoj.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s tebou.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Přeju ti pohodový úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Jak už jsem tady před pár minutama říkal, tak my se dneska podíváme na nově oznámený film Ali G. Mrkneme taky ale do vesmíru, řeknu ti o jednom úkazu, který půjde sledovat už tenhle pátek nad ránem, a taky uběhlo 20 let od doby, co Pluto není planeta. Po tomhle zjištění už jsem si řekl, že jsem oficiálně starý. Každopádně za hodinku si dáme naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, tam opět potrápím tvoje mozkový závity, no a po celou dobu tady taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to třeba pomocí mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasový zprávy. Tak jo, my už to můžeme odpálit, úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, včera mi velkou radost udělal Sacha Baron Cohen, legendární herec, který stvárnil role třeba jako Borat nebo taky Ali G. No a právě s Ali G se vrací po více než 20 letech na filmový plátna. Oznámil nový film, který se bude jmenovat Ali G Who Is I, a opět teda Ali G, což je takovej wannabe rapper, který si utahuje z rapový kultury, ze street kultury, celkově z urban kultury, tak se teda vrací po více než 20 letech, je to dokonce 24 let, protože poslední Ali G film Ali G in the House, tak ten vyšel v roce 2002. Já osobně musím říct, že tohle je pro mě fakt jako kultovní věc, takže já se strašně těším, až tohle pokračování uvidím. Zároveň tak Sacha Baron Cohen se tady opět ujme hlavní role, no ale zároveň se tady taky ujme režie, no a půjde tak o jeho celovečerní režijní debut. Takže o to víc jsem na to zvědavej. Film má vstoupit do kin 23. října, takže vlastně už to není ani tak daleko, takže já nevím, jestli se těšíš jako já, schválně, jestli si pamatuješ na Ali G'ho, Borata a tyhle srandy, dej mi schválně vědět do mobilní aplikace Rádia Spin, klidně mi tam hoď nějakou svoji oblíbenou hlášku, no a my už se teď od filmu vracíme zpátky k hudbě. Posloucháš

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D11 vidím aktuálně velký zdržení u 33. kilometru. Postojíš si tady obousměrně, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, kde obousměrný zdržení hlásí 43. kilometr. No a na D7 u 50. kilometru si postojíš směrem na Prahu. Štosuje se i D1, a to v podstatě od výjezdu z Brna až po nějakej 160. kilometr směrem na Prahu, takže na to dávej taky bacha. Co se regionu týče, tak vidím lehký zdržení v Plzni, a to zejména na Klatovský třídě. No a když se ještě koukneme rychle na silnice v Praze, tak vlastně ani tady to nevypadá úplně zle. Vidím tady lehkou štosovačku jenom na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. K Belská směrem ven z Prahy tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. A vidím tady taky jednu nehodu, a to na Rohanském nábřeží. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin je jediný

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe.
1: Je to přesně tak, na tomhle čísle po celý odpoledne hraju přesně podle tebe, no a teď už se mi dovolal David. Čau Davide.
2: Čau, čau.
1: Tak Davide, co zahrajeme?
2: Něco od 50 centa, Candy Shop třeba.
1: Candy Shop, já už to tady mám ready, ten si určitě dáme, budeme to někomu special posílat?
2: Jo, jo, pro všechny idioty, co jezdí na dálnici.
1: Ty máš teď, ty seš taky na dálnici teď?
2: Taky jsem na dálnici, no, už po čtvrtý dneska.
1: A nejede to úplně ideálně podle tvých představ, jo?
2: No nejede, no. Předjíždí je prostě tak, jak nemá, jo, jsou to magory.
1: No tak, vy všichni, co jste na silnicích, dálnicích, tak dávejte hlavně bacha, buďte hlavně ohleduplní na ostatní. No a Davide, my si teď díky tobě jdeme užít teda Candy Shop, takže díky moc za tuhle pecku a ať to jezdí, měj se hezky. Čus.
2: Tobě taky, čau, čau. Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin.

0: My i dál pokračujeme v úterním Spin Extra. Dneska máme 25. srpna, svátek tak slaví Radim, takže všem Radimům přeju jenom to nejlepší. My i dál tady pokračujeme teda s naším pořadem Spin Extra a za pár minutek už tady odpálíme taky naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, takže na to buď rozhodně ready. Opět pro tebe máme ready 3 jména, který mají společný pojítko a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady v éteru slyšet, který by si chtěl poslat tady do éteru i pro ostatní spinnery, tak ho tady můžeš naladit buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Jdeme se ještě v rychlosti taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že tam je stále teda pod mrakem, budou nás čekat taky lehký přeháňky, ale to zejména až pak k večeru. Přeháňky tak nás budou čekat i zítra, no a zítra tady maxima vidím na 20 stupních.
1: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: Za 2 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

Tohek nebyl to cheat, věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G, jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný, i tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp, děti nezažili být, i tak si hrajou na býv, i když jsou to blbečci.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, k tomu pár minutek, no a to je čas, kdy nám tady vždycky startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe mám vždycky 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, jsem zvědavý, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Petr Rychlý a taky Luděk Čtvrtlík. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Petr Rychlý a taky Luděk Čtvrtlík, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. No tak jsem zvědavej, jestli na to dneska někdo

Posloucháš Radio Spin společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Petr Rychlý a taky Luděk Čtvrtlík. Já jsem ti slíbil, že ti dám nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Jedná se dneska o nějaký projekt, kde se všichni z nich objevili bok po boku, co by dabéři. Takže jestli už teď tušíš, v jakém projektu si mohli zadabovat Marek Vašut, Petr Rychlý a taky Luděk Čtvrtlík, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut s naší hádankou 3 v jednom na Rádiu Spin pokračujeme. South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order.

0: Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Petr Rychlý a taky Luděk Čtvrtlík. Mám tady už od vás nějaký tipy, tak jdeme rovnou na ně.
1: Buffalo Bill a Indiáni.
0: Tak Buffalo Bill a Indiáni to nejsou, my víme, že tady hledáme teda nějaký projekt, kde si všichni z nich zadabovali, ale Buffalo Bill a Indiáni teda tentokrát ne, takže jdeme dál.
1: Myslím si, nebo spíš to všem, že to bude, že všichni tři namluvili mafii.
0: Tak mafie, ta už zní o něco líp, tak jdeme si poslechnout ještě nějakou hlasovku, vybírám třeba tuhle.
2: Haló, tady Ruska, asi myslím, že ty tři jména spojuje hra mafie.
0: No a mafie se nám tady potvrzuje i od Lucky a samozřejmě je to přesně tak, všichni si zadabovali nějakou postavu v téhle legendární český videohře Mafie. No a když už jste na to dneska kápli takhle rychle, tak si to ještě trochu upgradeujeme. No a zajímá mě, jestli je tady mezi váma i někdo, kdo dá dohromady všechny postavy, který tam tahle trojice namluvila. Schválně svoje tipy posílej buď to do mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasový zprávy, no a nebo mi taky můžeš zavolat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, D11 aktuálně hlásí velký zdržení u 33. kilometru, postojíš si tady obousměrně, takže bacha na to, bacha taky na D10, 38. kilometr ve směru na Jablonec nad Nisou, hlásí taky štosovačku, no a v neposlední řadě bacha i na D8, 43. kilometr, hlásí obousměrný zdržení. Regiony tak ty jedou aktuálně v Cajku, dokonce ani v Praze to nevypadá úplně zlé, tady si postojíš jenom na Štěrboholské spojce, kde se to štosuje obousměrně, nebo taky na pražském okruhu v okolí Řeporí. Vídeňská ulice pak hlásí jednu nehodu, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v 1, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Marek Vašut, Petr Rychlý a taky Luděk Čtvrtlík. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, vy už jste správně uhádli, že si všichni z nich zadabovali ve videohře Mafie. No a já se ještě dál ptal, jestli dáte dohromady i všechny ty postavy, který tam tahle trojice namluvila. Tak dal to dneska někdo z vás?
1: Hele, Vašut daboval Toma, Angela, ten Čtvrtlík daboval sama, Petr Rychlý daboval Paulího.
0: No a všechny tři tady hned máme, takže je vidět, že Mafii máte zmáknutou. Těch správných odpovědí se tady dneska objevila hromada, takže díky vám všem. Já jsem si dneska říkal, že to bude trochu lehčí, protože přeci jen Mafie je opravdu kult tady v naší České republice. A ještě k tomu ten český dubbing, třeba jako hlášky, co tam vždycky házejí ty NPCčka, když tam na ně třeba najedeš autem. Já tady třeba pustím jednu moji oblíbenou. Tady ji najdu tady.
2: Pane bože, ruplo ti v kouli, ty šílenče! Co to děláš, ty blbče?
0: Prostě naprosto skvělý. Úplně mám chuť si teď zase po těch letech Mafii zahrát. No, každopádně díky ještě jednou vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. Další hádanku 3 v 1 si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

0: odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, i dál pokračujeme teda v úterním Spin Extra. Máme dneska 25. srpna, svátek tak slaví Radim, takže všem Radimům přeju jenom to nejlepší. My se už za moment podíváme do vesmíru, a to konkrétně na jeden úkaz, který půjde sledovat ze Země už tenhle pátek. No a samozřejmě i dál tady taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě v rychlosti taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že na některých místech čekají taky lehký deště, ale nebude to dneska nic závažného. Zítra tak by nás deště měly trápit kránu a maxima se zítra objeví na 20 stupních.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin.

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu. A pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou. Včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

Posloucháš Radio Spin, není to tak dlouho, kdy jsme měli možnost sledovat zatmění slunce. No a tentokrát budeme moct sledovat zatmění měsíce, a to už tenhle pátek. Bude to zatmění, který bude dosahovat až 93%.

0,5%, takže skoro 100% zatmění měsíce. No ale budeme se muset kvůli tomu trochu přivstat, protože ráno v pátek to bude kolem 6 hodin a 12 minut, kdy teda dosáhne tohle zatmění měsíce té největší fáze. Takže jestli se budeš chtít někam jít mrknout, tak rozhodně doporučuji někam vyrazit s volným výhledem na západní obzor, protože v tenhle čas už měsíc bude opravdu jenom kousek nad obzorem a třeba v takový Praze jenom pár minut potom zapadne. Taky velká výhoda tady u toho je, že u sledování zatmění měsíce nepotřebuješ žádný speciální brejle ani nic podobného, jako tomu bylo u sledování zatmění slunce. Takže vy, co si budete v pátek vstávat dřív, abyste to viděli, tak mi to třeba vyfoťte, protože já nejspíš asi nevstanu. No ale mám tady ještě jednu takovou věc, když už jsme u toho vesmíru, a to, že je to den na zpátek, co Pluto už není 20 let planeta. Já si to pamatuju snad jako včera, když se stalo to, že se Pluto vlastně přestalo být planetou. No a když se teď řekne, že už to je 20 let, už si fakt přijdu starej. No, jdeme radši zpátky k hudbě. Posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, jestli přemýšlíš už teď, co budeš dělat o víkendu, tak na páteční večer tady pro tebe mám tip na super akci, která se bude odehrávat v Teplicích na severu Čech. Bude to akce s názvem Afterwork, kterou pořádá Mike Traffic. No a v rámci téhle akce, tak v Teplicích teda bude mít Mike Traffic DJskej set, bude tam mít ale DJskej set taky Orion, nebo třeba taky Robot. No a zároveň tam bude i pop-up s jeho restaurací Jam & Co, která letos slaví 10letý výročí, takže tam budeš moct ochutnat i speciality právě z téhle restaurace. Takže to už je tenhle pátek v Teplicích, potom nás ještě čeká zastávka ve Varech, v Praze, v Rakovníku a spousta dalších míst je ještě na seznamu, takže je velká pravděpodobnost, že se Mike Traffic se svým afterworkem objeví i někde v tvojí blízkosti, takže mrkni na náš web radiospin.cz, kde najdeš přehled všech zastávek, který nás ještě letos čekají. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme na dálničních tazích. Vidím tady velký zdržení aktuálně na D11, 31. kilometr tady hlásí obousměrný zdržení, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, tady vidím štosovačku u 40. kiláku, taky obousměrný zdržení. Na D5 si postojíš u 52. kilometru ve směru na Prahu, takže tady taky opatrně. No a D1 potom hlásí velký zdržení při příjezdu do Brna. Regiony tak ty aktuálně jedou v Cajku, v Praze potom velký zdržení hlásí Bubenečský tunel, kde si postojíš ve směru na Holešovičky, Štěrboholská spojka, ta je zasekaná obousměrně, Kbelská směrem ven z Prahy, tak tady lehký zdržení vidím taky, no a postojíš si taky na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Ulice Jana Želivského hlásí potom jednu štosovačku, stejně tak, protože je tam nehoda, takhle nehodu, ne štosovačku, stejně tak jednu nehodu vidím i v ulici Milady Horá a taky ulice Spojovací hlásí jeden crash. Takže na to všechno dávej bacha a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmijet.

0: podle tebe.
1: No a máme před sebou dnešní poslední track na přání v rámci pořadu Spin Extra, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
2: Ahoj, pust prosím tě něco od Jixna, díky Pegas.
1: Tak jo, od Pegase tady máme jednoho Jixna, takže já ho tam už ladím, ty užívej pohodový úterý, jestli seš v tuhle dobu ještě třeba někde v práci, tak tam ať ti to jde hezky od ruky, jestli seš někde na cestách, tak tam dávej hlavně bacha. Jdeme na to.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Maty. Čo Maty?
1: Čego, čego.
0: Tak s Matym tě teď čeká čel na spinu, co je budete řešit?
1: Hele, budeme řešit hlavně Tupaka Shakura, konkrétně je to pomalu 30 let od jeho úmrtí, No až teď se vlastně začal nějak jako výrazně zřešit ten soud, kdo za to může a tak, a je to vlastně docela zajímavý.
0: Já jsem viděl o tom jednou, ne, to byl vlastně dokument o P. Diddym, co jsem na to, co jsem koukal, tak tam bylo hodně jako spojitostí právě s Tupakem. Teď jsem i čet, že právě P. Diddy v tom má mít taky nějaký prsty, takže jsem zvědavý, jak se to vyvrbí.
1: Hele, hlavní ten podezřelej vlastně má strašně jako za mě průstřelnou jako... Jako on používá takovou strašně jako debilní výmluvu, ale to určitě spolu pořešíme, protože je to výmluva viz... Ale já jsem to 30 let zpátky tak vlastně nemyslel, když jsem se k tomu přiznal.
0: OK, no hele, tak na to si všechno tady počkejte s Matym, já k tomu připomenu, že my tady teda výročí 30 let od smrti Tupaka na Radiu Spin taky oslavíme, a to konkrétně 10. září, kdy tady budeme mít celý den s Tupakem. Tak jo, ty už teď tady buď ready s Matym, načel na spinu, my se ještě v rychlosti podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tady vidím, že nás budou trápit deště, a to zejména ráno, a maxima ty budou taky kolem 21 stupňů, a to po celé republice. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Matym a my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: restaurace Gemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
2: Kde je trava, kde je pluk?

0: Právě posloucháš Radio Spin, na mic už naběhnul Maty a čeká nás společný chill na Spinu, kde tě čeká po ohlídnutí za Tupakovou smrtí a taky soud, který se řeší až teď. Pokecáme taky o týzování Kellen a Bulhar kolabu a nesmím zapomenout taky na rap DNA, kde se zahrajeme hiphopový samply a ty hádáš, z jakých tracků to je. Samozřejmě můžeš taky posílat voiceovky anebo volat o tracky na přání, no a já už to nebudu dál okecávat, protože chill na Spinu začíná právě teď.
1: Z místa, kde se

0: Dáváš si Radio Spin na Majku Maty, dneska je úterý 25. srpna, svátek má Radim, takže všechno nejlepší, každopádně já ti radím, pozorně poslouchej, protože pokecáme o smrti Tupaca. Je to už nějaký pátek, konkrétně to bude 13. září 30 let. Ano, je to dlouho, stalo se to v roce 1996, kde byl ještě 25-letý Tupac Shakur postřelený při jízdě autem se šéfem Death Row Records, no a o 6 dní později na následky střelby umírá. Každopádně soud, který má rozjasnit jeho vraždu, začal až v poslední době. Začal to konečně řešit soud v Las Vegas, kde se začalo jednat s jediným člověkem, co byl v souvislosti s vraždou Tupaca obžalován. To je Duan Cave D. Davis, který celou akci vraždy měl zorganizovat. Sám ale není obviněný z toho, že by střílel, protože to měl učinit jeho synovec Orlando Baby Lane Anderson, který ho do toho zatáhl. Davis má ale fakt šílenou obhajobu, nebo spíš výmluvy. Říká totiž, že když se o tom v minulosti vyjadřoval, jako že se skoro přiznal, kámo, tak to prej byly jenom keci a že to tak původně vůbec nemyslel, protože se údajně chtěl jenom zviditelnit. Jestli mu tohle soud sežere, ještě nevíme. Každopádně jsou v Ethereu i jeho starý výpovědi a nahrávky, takže já už jenom čekám na to, kdy si tenhle ten zabiják jednoho z nejlepších hiphopových umělců půjde sednout. R.I.P. Tupac.
1: Are you ready for this?

0: Radio Spin.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do.

0: Ladíš Radio Spin, taky chill na Spinu, s tebou tady Feli Matej, už jsme tady probrali Tupaka a soud, který momentálně probíhá kolem jeho vraždy, tentokrát se budeme ale pohybovat tady u nás a to kolem nových releaseů. Ještě teda není nic oznámený, ale včera vyhodil na svůj Instagram příspěvek Kellyn a to z dovolený. Jo, takovej pohodičkovej post, kde ale nebyl sám. Na fotkách se totiž taky ukázal i Casanova Bulhar a mimo jiný i producent David Seid. Po za mě super EPčku Toxic Love, tak asi vznikne taky něco s Bulharem, což bude asi víc rapový, představuju si něco podobného jako track Jazda, kde právě Kellyn dělal Bulharovi feat na desce Swag Side Story, no ale ještě bude Kellyn samozřejmě jako takovej prostě v porotě superstar, po který podle mě dropne desku. Teď to bude živit podle mě singlama a pak nás čeká něco velkýho, nebo aspoň to si myslím já a klidně vlastně bych si na to vsadil. Dokonce roku Kellyn dropne prostě desku. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme klasicky nejdřív dálnicema. D1 je zasekaná a to před Brnem, na 180. kilometru si tam postojíš na nějakej 190. a to zhruba 15 minut, hustší je to taky potom v Brně jako takovým, ale není to zas tak zlý. Zasekaná je momentálně taky D3 a to v Benešově, tam si postojíš v obou směrech tak cca do 8 minut. Regiony jsou momentálně docela clear, takže se přesuneme rovnou na Prahu, tam je brutálně zasekaná hlavně Štěrbolská spojka a to v obou směrech a na Průmyslový je tam mimo jiný taky bouračka před Europarkem. Hustší je to momentálně taky u Řeporí a taky u sjezdu na Barandov, tam taky čekají dva kreše. Bouralo se potom taky v Bělohorský u Ladronky, hustší je Davidský kulaťák, taky Bubenecký tunel, bouračku vidím taky v Klimenský u Centra a hustší je momentálně v centru samozřejmě Nuslák směr Legerka, taky Ječná, Žitná a taky Vilzonka u Muzea. K dopravě zatím všechno, ty ale stay tuned, protože za chvilku dáme trek na přání, tak si určitě něco objednej.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin
2: Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
1: Radio Spin je jediný rádio.

0: československé scény v republice. Nejvíc československé scény v republice. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš rádio Spin, na majku je s tebou taky Maty a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Lukáše, který ho tady mám na drátě. Čau, kámo.
2: Nazár.
1: Hele, ty máš trošku nervy v kýblu, protože budeš zítra dělat opravky z matiky, tak co, jak to feeluješ?
2: No, filu to tak, že jsem se jako na to připravoval prostě celý to léto, celý dva měsíce.
1: OK.
2: A prostě doufám, že to padne a že aspoň prostě nějaká taková zkouška bude jako za mnou, no.
1: Mega, kámo, já ti mega držím palce a věřím, že to určitě dopadne, že jsi ses na to fakt koukal a nevyflák ses na to, tak si myslím, že to je prostě tvoje a že to dáš. A hele, aby jsme to stvrdili, tak jsme vybrali písničku od Tupaca, Changes. Komu ji pošlem?
2: Hele, pošlem jí tobě do studia a pošlem jí taky každému, kdo během jako tady toho týdne prostě taky dělal jako opravky.
1: Tak jo, kámo, tak všem taky Spinners, já ti děkuju za tohle hezký přání a držím palce, ať to zítra dopadne, kámo. Pouštím to tam.
2: Tak jo, díky moc.
1: Čus.
2: Čus. Rádio.

Právě posloucháš Radio Spin, taky chill na Spinu, zdraví tě Maty, právě ti dohráli Limp Bizkit a už tě musím zalarmovat, protože v příští hodince, což je za pár minut, tak nás čeká Rap DNA, takže musíš pozorně poslouchat a hlavně musíš nastražit svoje hiphopový ucho znalce, protože si myslím, že tentokrát to nebude vůbec jednoduchý. Ještě než skočíme na samotný rozebraný sample, tak se koukneme společně ještě na počasí. Momentálně je tam zataženo 20 stupňů, k večeru to má postupně padat na nějakých 18 stupňů, ale mělo by být stále zataženo a ve 22.00 vidíme, že by na Prahu mělo prostě padat voda, mělo by pršet a to až zhruba do 1 do rána. V noci bude nejnižší teplota 14 stupňů a zítra ráno se probudíme do 16 stupňů a denní maxima by měl být kolem 19 stupňů, ale já doufám, že se to ještě trošku zlepší. Tak jo, tohle to by bylo počasí a příští hodinka, Rap DNA, tohle je Radio Spin, chill na Spinu. Spin Radio.

Dáváš si Radio Spin, taky chill na Spinu, za Mikem je Maty a už tady máme slíbený Rap DNA, kde si pouštíme samply z hiphopových tracků a ty mi sem posíláš tipy, co si myslíš, z jakýho tracku to je. Včera jste 50 Centa uhodli docela početně, tak uvidíme, jak vám to dneska půjde. Podle mě je to totiž docela těžký. Tady už je ten sample, pustím ti ho konkrétně třikrát, tak hlavně teď bacha.

Ladíš si právě Radio Spin, Matty on the mic a taky pokračování Rap DNA, kde ti pouštím sample a ty hádáš, z jakýho hip-hopovýho tracku to je. Opět ti ho tady pustím, ale ještě předtím ti dám pár nápověd. Za prvý, tenhle ten track vyšel až po smrti autora. Za druhý, ten track je mnohem víc popovější, než je u autora zvykem. No a za třetí, samotný autor reprezentuje West Coast. Takže ještě jednou, za prvý tenhle ten track vyšel až po smrti autora, za druhý tenhle ten track je mnohem víc popovější, než je u autora zvykem a za třetí samotný autor reprezentuje West Coast. Pojďme si to opět poslechnout, ale je to fakt rychlovka, takže si to dáme opět třikrát, takže pozorně poslouchej.

0: Dáváš Radio Spin, taky Chill na Spinu, s tebou tady Felí Maty a my stále pokračujeme v hádance Rap DNA, kde jsme si pouštěli tenhle ten sample. Yes, asi to bylo fakt těžký, protože kámo, nikdo nevěděl, každopádně zavolal Antony a s totální jistotou to kámo prostě uhád, což jsem docela hodně koukal. Jdem se to poslechnout.
1: Jmenuji se Antony Klin a písnička se jmenuje Do For Love. Vydal se v roce 1998.
0: Yes, kámo, to znamená po smrti Tupaka. Antony, kámo, ty si to trefil, vypadá to, že jsi mladý čávo, takže cením, že jsi trefil tenhle ten sample, je to samozřejmě Do For Love a šlo hlavně o takovou tu tin-tin, prostě klavírní melodiku, která tam byla, takže jo, byl to fakt těžký, každopádně velký respekt, brácho, ty si to uhád. Potom si to určitě, tenhle ten track určitě zahrajeme, teď jdeme ještě na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin a začneme klasicky nejdřív s dálnicema. D1 je zasekaná před Brnem a to od 178. kiláku a postojí si tam do města cca 11 minut. Hustší je momentálně taky D3 a to na 16. kilometru v obou směrech. Tam je, to je v Benešově a v obou směrech si postojíš 10 minut. Regiony jsou momentálně chill, takže skočíme rovnou do Prahy. Tam je zasekaný pražský okruh a to brutálně u Štěrbohol v obou směrech. Je tam taky na průmyslový bouračka u Europarku, takže určitě bacha a bouralo se potom taky u Záblie Hlic v opačném směru. Hustší je momentálně taky spojka u Řeporí a u sjezdu na Barandov, bouračku vidím taky v Bělohorský u Ladronky, hustší je momentálně taky do Břízka u Andělů, taky Radlická, bouralo se taky v Strahovském tunelu, zasekaná je taky Vilzonka, Legerka, Ječná a taky Žitná, takže docela brutál. K dopravě zatím všechno, tyhle stay tuned, protože za chvilku si dáme track na přání, no a potom rozebereme vlastně, co jsme rozebrali, to znamená ten rap DNA.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Komunikátor na rádiu Spin.
1: Na čísle 210 32 30 30
0: hrajeme přesně podle tebe.
2: Posloucháš rádio Spin, na majku je Maty a taky Honza, protože už se s nimi sem dovolal s trackem na přání. Čus.
3: Čau, čau.
2: Kámo, ty jedeš právě teď z technický, která se, no, neúplně vydařila podle tvých představ. Každopádně, hele, já si myslím, že to bude dobrý, ne, snad.
3: Hele, ve čtvrtek je hotová, takže dobrý.
2: Ve čtvrtek je hotová, přesně, jde jenom o malý techničák, který jsi asi zapomněl teda. Nejde nic. Každopádně, hele, čtvrtek bude dobrý, já věřím, že ti to určitě projde a že už si budeš krásně drandit. A hele, vybrali jsme k tomu písničku Poslední exekuce od Řezníka. Komu to pošlem?
3: Hele, chtěl bych to zahrát mýmu kámošovi do Karlových Varů, Jakubovi Trmalovi.
2: Mhm.
3: A chtěl bych mu zkázat, že sice se blíží konec prázdnin, ale on ať maká ještě víc, než makal. A jakože ho znám, že maká 8 dní v týdnu, 25 hodin denně, tak ať maká 9 dní v týdnu a 35 hodin denně.
2: Jen ať maká, tyjo, tak to je velmi přátelská zpráva, tak jo, posíláme mu poslední exekuci a tak já mám v klidu dojít domů a ať se ten techničák vydaří, pouštím to tam.
3: Díky, čau.
0: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Dáváš Radio Spin, Maty here, za chvilku bude 6, takže to znamená, že už máme Rap DNA za sebou. Tentokrát jste se všichni báli mi poslat voiceovku. Každopádně pak přišel Antony a trefil se přímo do černýho. Tenhle ten sample, který si pustíme klidně právě teď, aby jsme si ho připomněli. No tak tenhle ten sample je samozřejmě z tracku od Tupaca, a to Do For Love. No a celý si ho pustíme hned po počasí, no a pak nás čeká hodinka plná tracku na přání. Venku je momentálně zataženo, konkrétně 20 stupňů, postupně to k večeru bude padat až na 18 a v 10 večer má začít pršet a končet to má v 1 ráno. Přes noc bude nejnižší teplota 14 stupňů a zítra ráno čekejte teploty kolem 16 a mělo by se to během dne vyšplat až na 19, což by měly být denní maxima, tak snad to bude trošku lepší. Tak jo, za chvilku Do For Love. Spin Radio.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Econ.

0: restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Ahoj, tady lepší já. Když jsem zakládal Lepší kuchyň, ani ve snu mě nenapadlo, že za pár měsíců budou naše kuchyňské vychytávky využívat desítky tisíc českých domácností. A už vůbec ne, že na vás jednou budu mluvit z rádia. Děkuju za vaši důvěru. Díky vám můžeme růst dál. Objevte Lepší kuchyň na lepšíkuchyň.cz.

0: přesně podle tebe.
1: Hrajem přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, Matty Hír a já už tady mám na drátě Davida, pro kterýho zahrajem trh na přání. Čau, kámo.
2: Čau, kámo, ču.
1: Tak co, hele, dneska je taková prostě, takový příjemný úterý vlastně, prázdninový, teda ty tady za týden do školy. Tak Davide, řekni, na co se nejvíc ve škole těšíš?
2: No, ani na nic, prostě vůbec se do školy netěším, vůbec, ale možná jednu na moji holku, na Káťu.
1: Na tvoji holku, hezky, na Káťu, jste se celý léto neviděli.
2: Jo.
1: Tyjo, OK, bejku, tak já ti přeju, aby si měl prostě nejvíc hustej návrat prostě zpátky mezi samice. A hele, vybrali jsme písničku.

0: 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Okay.

0: Afrik.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je tady taky Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Mike, který už se mi chvilku zpátky dovolal.
2: Čau, tady Mike a chtěl bych věnovat skladbu pro Anio, pro Kásu a pro Leonce. Mám vás rád, chlapi, držte se, něco tupaka.
1: Jasný, kámo, dáme si Do For Love, protože jsem ti to po celý nepustil, takže aspoň teď Do For Love. Tohle jsme měli hodinku zpátky na Rap Dana.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Jo, jo, dáváš Radio Spin, Maty Hýra, mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Dominička, který už se mi sem dovolal. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Hele, my jsme vybrali společně písničku krásnou od Bobbyho Blaze, doleva doprava. Komu bysme ji poslali? Doleva,
2: tačkovi Lojosovi.
1: Tak jo, tak ji posíláme tačkovi, samozřejmě taky tobě, Dominičku, ať se dneska máš hezky, samozřejmě taky mamince a taky všem Spinners. Dávám to tam a ještě předtím si řekneme dopravu, tak ahoj.
2: Naschle.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice D1 a je momentálně zasekaná před Brnem, a to od 182. kilometru na nějaký 190. Zdrží se tam tak cca 7 minut. Jinak je to ale sjízdný, stejně jsou na tom taky regiony, takže se přesuneme rovnou do Prahy. Tam je momentálně zasekaný pražský okruh u Řeporyjí a u sjezdu na Barrandov. Bouračku potom vidím v ulici Jana Želivskýho, taky se bouralo na Velzonce, takže tam bacha, ta je taky zasekaná, stejně tak jako Nuselák, taky Dobříská je zasekaná. Zasekaná je Radlická, taky Bělorská u Ladronky a taky Štěrbolská spojka. K dopravě je to zatím všechno, ty ale stay tuned, protože se dáme ještě poslední track na přání a potom to spolu zapíchnem.
0: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na
3: Spin Radio.
4: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Rádio Spin, na majku je Matej a mám tady už poslední track na přání, který tentokrát zahraju pro Kačku, kterou tady mám na drátě. Čau.
2: No ahoj Matej, já tě zdravím.
1: Tak co Kačko, jak probíhala dnešní úterní odpoledne?
2: Odpoledne, tak dopoledne jsem odpočívala, dělala jsem oběd klukům, občas jsem byl v práci, malý ještě užívá prázdniny, pak jsme vybírali baťoch do školy,
1: přezůvky
2: a takové ty, takže samozřejmě, s tím se moc netěším, že, takže takové jako, ale vybral si jako baťoch, který chtěl, takže jako, vybral si ho rád, ale do školy se netěší, takže.
1: Tak hlavně, že má batoh.
2: Hlavně, že má batoh, přesně.
1: No nic, ale vybrali jsme písničku od Kendricka, Swimming Pool. Komu ji pošleme? Ano.
2: Takže bude to dneska pro všechny Radimy a Radulky, kteří slaví svůj svátek, hlavně ano. Pro mého syna. A přejeme mu s jeho bráškama Pajuškou a Honzíčkem všechno nejlepší. Kluku mým bych si vzkázat, děti moje, miluji vás a jsem šťastná, že vás mám. Pusu posílá máma. Som vybral Pája, takže mu za něj moc děkuji a tímto ho zdravím do Karviné i kluky Sašu, Baču a Strejdu. Kluci, myslím na vás. A song je taky samozřejmě pro tebe a pro všechny spinery. Mějte se všichni hezky a dávejte na sebe pozor.
1: Krásná slova, Kačko, já myslím, že to rovnou můžu pustit. Dávám to tam.
2: Určitě.
1: Měj se hezky.
2: Jo, jsi moc hodný. Děkuji moc, papa.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Nejvíc rapu v republice.
3: Pull up, Frank, headshot, Frank, sit down, Frank, stand up, Frank, pass out, Frank, wake up, Frank, faded, Frank, faded.

0: Ladíš se Radio Spin, s tebou Maty, a protože bude za chvilku 7, tak nám čel na spinu pomalu končí. Měli jsme to opět nabitý, řešili jsme tady sample na rap DNA, tentokrát to byl Tupac a track Do For Love. Kecali jsme taky právě o něm a o tom, že to v září bude 30 let od jeho vraždy. Na Radio Spin máme pro tebe taky připravený speciál, včetně hudebního víkendu právě s Tupacem, takže se máš určitě na co těšit. No a v neposlední řadě jsme taky vibovali na tvoje tracky na přání, takže všem díky za aktivitu, no a my se jdeme podívat společně ještě na počasí. Venko je momentálně zataženo. Zataženo a 19 stupňů, s tím, že to k večeru ještě spadne na nějakých 17 a v 10 hodin večer má začít pršet, a to až do 1 do rána. Přes noc pak bude nejnižší teplota 14 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 16 a zítřejší denní maxima by měly být 19 a mělo by být opět zataženo. S tebou je Matej, ty jsi poslouchal Chill na Spinu a já se na tebe budu těšit zase zítra. Tak čau.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Věřil jsem, že s pádem Komanče něco se změní, že práskači utečou, zůstanou věrný, že zmizej nám z života myšlenky černý. Furt je to stejný, byl jsem fakt bláhovej, že se to změní, že budeme svobodní, zůstanem na věk.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spine.

Rádio Spin. Můj stál je hard jako hardcore, chodící protiklad hardčit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu, z

0: číslo. Nejlepší věk je, aby nebo dělat pesos.
1: No jen na muže každej a love, ne jen tak někdo.
0: Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.

0: daných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 28.8. se na vás těšíme v Teplicích v kavárně Lipová 33. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme.

Try Again, proč byl důležitý v historii hip-hopu. No a bude i deska týdne. Dnešní deska týdne je od Rhapsody, americké reperky God Got Afro and Gold Hoops, její nový projekt, takže vždycky před celou ti pošlu jednu skladbu, kterou jsem vybrala z tohoto projektu, protože mi přijde nějakým způsobem zásadní. No a samozřejmě předtím, než se vrátíme do 90. k povídání o životu Ali, tak nová hudba. Právě nám dohrál Denzel Curry, který spolu s Kenny Beats připravil nové album, který se jmenuje Two, římské číslo 2, a jako single z toho playlistu jsem vybrala Difference, kde je na featu Jeba. No a další track, který mám připravený, jak jsem připravovala celý playlist, tak jsem zjistila, že Beanie Man vydal album. Who would have thought? Po 100 letech asi. Nebo úplně nesleduju tady tohoto pána, každopádně legenda dancehallu. Je to jistá, a tak jsem vybrala single, na kterým je na featu Maya, s kterou Beanie Man taky často spolupracoval a spolupracuje, a jmenuje se to Don't Rush. Posílám ti to právě teď jako novinku v pořadu Street Cypher na Radio Spin. Zaga.

0: Cestování repem s Aničkou Oravcovou na rádiu Spin.
1: Dnes je tomu přesně 25 let od tragické smrti americké zpěvačky Alia, které se také říkalo Princess of R&B či Baby Girl. Alia se narodila v Brooklynu, vyrůstala v Detroitu a zpívat začala už jako desetiletá holka. Ve spolupráci s Timbalandem a Missy Elliott pomohla na konci 90. let definovat úplně nový zvuk R&B, no a jednou z nejvýraznějších skladeb je Try Again. Tento single z roku 2000 vznikl pro soundtrack filmu Romeo Must Die, kde Alia po boku Jet Liho debutovala jako herečka. Základní rytmus skladby prý vznikl vlastně omylem, když si Timbaland jen tak hrál na klávesi ve studiu. Zajímavostí také je, že Try Again se v Americe dostala na první místo hitparády Billboard Hot 100, a to jako vůbec první píseň v historii, které se to povedlo jenom díky rozhlasovému vysílání, bez toho, aby vyšla skladba jako klasický single. Alia tragicky zemřela 25. srpna 2001 při letecké havárii na Bahamách. Bylo jí pouhých 22 let. A zásadně však ovlivnila nejen zvuk R&B, ale také styl oblekání, kombinaci sportovního oblečení, crop topu a kalhot s nízkým pasem, kterou později přebrali desítky dalších hvězd.
0: Listování repem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu. Radio Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Přesně tak, Anička, za mikrofonem. Dnešní hlavní téma je věnovaná Ali. Byla to americká zpěvačka, také herečka, tanečnice i modelka, které se říkalo jako princezová R&B. A vlastně v 90. letech zásadně určovala to, co si představíme pod moderním R&B, občas i alternativním. Alia začala vlastně zpívat už v 10 letech, její rodina rozpoznala její talent a v podstatě od začátku měla koučování hlasové a i vlastně způsob vystupování na jevišti. V rodině měla také docela ambiciózního strejdu. Barry Hankerson je vlastně týpek, který v té době založil label ve spolupráci v Jive Records, který se jmenoval Blackground Records. No a kromě toho si vzal za manželku Gladys Knight. To byla velká R&B soulová hvězda té doby. A vlastně díky ní se Ali podařilo vystupovat na jevišti už, když jí bylo 12 let. A Gladys Knight jí právě učila, jak vystupovat na tom jevišti, protože Alia vlastně dodnes má image takové jako jemné dámy, slečny, která jako přestože někteří upozorňovali na její oblečení, vyzývavé oblečení v tak raném věku, o tom si řekneme pak. Každopádně v rozhovorech, které najdeš v archivu, sama Alia zmiňovala, že vlastně ona to jen odspívala a šla pryč z toho pódia a že vlastně Gladys Knight ve 12 letech učila, jakým způsobem pracovat s publikem, nějakým způsobem interagovat, a udržovat oční kontakt, když na stadionech to je asi těžko, ale být jako performer, prostě nejenom zpěvačkou, ale opravdu umělkyní, která se zabývá zpěvem, herectvím a dalšími věci. No a v roce 1994 Barry Hankerson zapsal pod Blackground Record taky R. Kellyho. No a tam začala celá historie Ali, protože R. Kelly je v podstatě jeden z hlavních producentů jejího debutového alba, který se jmenuje Age Ain't Nothing But a Number. No a jedním z prvních velkých hitů, který vzešly tady z tohoto projektu, se jmenuje Back and Forth. Je to taková oddechovka, baggy jeans, jersey, Alia. Tam vlastně představuje svoji osobnost jako zpěvačky už v pouhých 15 letech. Takže si teď pustíme Back and Forth a pak ti řeknu v dalším vstupu, co všechno se dělo kolem tady tohohle alba a jaký to mělo dopad na kariéru Ali. Takže její první velký single Back and Forth posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Girl, we need to run this back.
1: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
2: Tak to byla nová Kelani a Missy Elliott Back and Forth, což je samozřejmě další zpěvačka, která byla ovlivněna dědictví, legacy toho, co zanechala Aliyah. Mluvíme o jejím debutovém albu, který se jmenuje H&N Nothing But The Number. A s pohledem zpátky o 25 let později o tom, co víme o R. Kellym. R. Kelly teda momentálně je ještě pořád ve vězení. A byl odsouzen k trestu 30 až 31 let odnětí svobody za racketeering, obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování a zločiny související s dětskou pornografií. No a také, když byl Aliyah 15 let, tak sfalšovali jako její IDčko, aby si R. Kelly Aliyah mohl vzít legálně, a to na základě podezření, že Aliyah byla těhotná. No a jelikož v té době vlastně k tomu, aby holka mohla na potrat, která je nezletila, tak potřebovala souhlas rodičů, tak tohle bylo způsoby, jak to obejít. Takže vlastně 28-letý R. Kelly uzavřel sňatek s 15-letou Aliyah a ten sňatek byl pak o pár měsíců anulován. Nicméně to vyvolalo samozřejmě kontroverzi, mluvilo se o tom, ale zároveň zajímavé bylo, že kariéru R. Kellyho to vůbec neovlivnilo, ovlivnilo to kariéru Aliyah, protože v každém interview se jí ptali na to, jaký vztah s R. Kellym, označovali jako za nějakou, jako až možná až promiskuitní v nějakým smyslu. Dokonce to dost bylo vyhroceno do takové podoby, že vlastně management Aliyah, pokud šla na nějaký rozhovor, tak prostě bylo zakázáno ptát se na R. Kellyho a její vztah k R. Kellymu, což bylo docela problematické, protože samozřejmě produkoval celý její album. Ten narrativ kolem toho byl vlastně takový, že s Aliyah musel navázat blízký kontakt, aby dokázal vytvořit takový zvuk, který vlastně odpovídá mladým lidem v tom věku. Jo. Takže často s ní býval dlouho ve studiu, přestože Aliyah pořád chodila na střední školu, chodila na střední uměleckou školu, nebyla homeschooled, na tu střední školu dokonce chodila s bodyguardem, protože už vlastně v té době měla nějakou tu slávu. No a vlastně to trochu zbrzdilo její kariéru jako takovou, protože se ta pozornost zaměřila na jí jako v podstatě oběť predátora a ne na R. Kellyho. A to se samozřejmě provalilo už až léta poté. A pokud je například to téma zajímá, tak doporučuji Surviving R. Kelly, což je dokumentární seriál, kde se vlastně mluví o tom, co všechno R. Kelly v podstatě, jakým způsobem se choval k ženám a zejména k nezletilým dívkám vlastně v průběhu celé jeho kariéry. A v podstatě, jak ho ten hudební průmysl do jisté míry pořád chránil. No a ještě bych chtěla taky říct, že Aliyah předtím, než natočila debutové album, tak byla také součástí takové talentové show, které se říkalo Star Search. A tohle to byl takový prototyp dnešních superstar a všechny těhle voice a takový těhle soutěží, kde vlastně proti sobě vždycky bojovaly dvě skupiny. Aliyah nepostoupila tady v této soutěži a vlastně stejný osud byl, nebo potkal i Destiny's Child, ještě předtím, než si říkali Destiny's Child. Účastnili se Star Search pod jménem Girls Time a tohle je vlastně záznam z toho, jak Girls Time v té době prohráli. Beyoncé pak zakomponovala do své skladby Pretty Hurts. Takže obě, Beyoncé, jak Beyoncé, tak Aliyah už v raném věku soutěžili v talentových pořadech. A přestože nevyhráli, tak se později stali z nich hodně velké hvězdy. No a další skladbu, kterou mám pro tebe připravenou v playlistu a vlastně Back and Forth Forth byl první single od Ali z Age Ain't Nothing But a Number, který vyšel. Nicméně ten důležitý single, který vlastně dodnes si všichni, kdo vyrostali v 90. na té hudbě, pamatují, je At Your Best You Are Love, což je balada, je to předělávka klasiky od Isley Brothers ze 70. let. A tahle ta skladba je z alba Age Ain't Nothing But a Number v podstatě ta nejdůležitější. A ještě dodatek k tomu názvu Age Ain't Nothing But a Number znamená v překladu věk je jen číslo, což opět s pohledem o 25 let později, co víme o R. Kellym, má určité konotace, které občas docela zamrzí. Takže At Your Best, Your Love, balada od Alia. Posloucháš Street Cypher na rádiu Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Ano, ano, Anička je tady za mikrofonem. Máme pár minut do konce první hodiny a to znamená, že jdeme na pravidelnou rubriku Deska týdne. No a ta je dnes od rapperky Rhapsody, která vydala skvělé album s názvem God Got a Afro and Gold Hoops je to venku 4 dny. Baví mě to, u Rhapsody je strašně důležité zaměřit se na texty, protože ta to tam sází, to je prostě společenská kritika, odkaz na afroamerickou orální tradici, na hudební tradici, všechno dokopy. Husinu mám, když poslouchám Rhapsody, je to také první zásadní velká rapperka, která byla podepsala smlouvu s Jay-Z'ho Rock Nation. No a tady tento projekt je hodně afrocentrický, zaměřený na afroamerickou kulturu a jako první skladbu ti pošlu tu, která se jmenuje Black Love, je tam na featu i Malice z The Clips a pokud se ráda zabýváš texty, tak doporučuji si vyhledat právě tenhle text, protože je to skladba 5minutová, ne úplně na to, co jsme zvyklí v rádiu, každopádně to rozhodně stojí za to, tak já doufám, že se ti to bude líbit, minimálně tak, jak mě, Rhapsody a Malice Black Love, posílám ti právě teď pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Radio.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
3: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: And gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Vétro Rádia Spin. Já jsem Anička a v úterý ti tradičně už dělám společnost od 8 do 11. Dnešní hlavním tématem je Alija, její život, diskografie i tragická smrt. To dneska probíráme. No a kromě toho samozřejmě nějaké nové věci. Hned na začátku jsem hrála Reverie, reperku z West Coastu, která se spojila s Cunning Linguist, to mě docela potěšilo, po dlouhé době jsem slyšela na tracku Cunning Linguist Fool Me Twice, no a pak teďko před chvílí nám dohráli jeden kouzelník a jedna čarodejnice Erykah Badu a The Alchemist Witch Doctor, jejich nový společný single. Taky jsem se teď na mě vyskočilo, že Erykah Badu bude 25. října v Katovicích v Polsku, takže určitě zážitek, myslím, že Erykah Badu je jedna z těch umělkyn, které je potřeba jednou za život vidět. Takže pokud třeba tě to zajímá, tak doporučuju. Když už mluvíme o těch vystoupeních, tak samozřejmě je to pár dní od fiaska s Hip Hop Campem. Každý to prožívá úplně jinak a samozřejmě je to nešťastné, zejména pro lidi, kteří cestovali, pro umělce, kteří tady už dorazili, ale zároveň je skvělý vidět, že se podařilo aspoň nějaký ty pop-upy uskutečnit a docela úspěšně, také Ida, který udělal jeden pop-up pro Alchemistu, no tak jsem se říkala, že zařadím do další, do playlistu jako další novinku právě Ida Zef a na featu moje oblíbená Fapes, a tahle se jmenuje Zdarma, posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak je čas vrátit se k našemu hlavnímu tématu dneška, což je homage pocta Ali, která zemřela před 20 lety. Probrali jsme její debutové album Age and Nothing But a Number, tak s R. Kellym. No a teď se dostáváme do roku 96, kdy vyšlo její druhé studiové album s názvem One in a Million. No a jak jsem říkala, po celé aféře s R. Kellym byla Alia tak trošku tak blacklisted, těžko bylo najít jako způsob, jak ten narrativ nějakým způsobem změnit. No a také chtěla dokázat, že vlastně je umělkyně sama o sobě a že nepotřebuje R. Kellyho k tomu, aby měla nějakou kariéru. No a tak je ona a její tým se rozhodli dát příležitost dvou v té době ještě neznámým producentům, konkrétně Timbaland a Missy Elliott. No a ti se vlastně ujali jako executive producers celého druhého studiového alba a vytvořili tak zvuk, který pak vlastně změnil celý to pojímání moderního R&B. No a začalo to vlastně prvním singlem One in a Million, titulní skladbou, kterou v podstatě v té době rádia ani nechtěli hrávat, protože to bylo něco úplně jiného. A programoví ředitelé rádií si říkali, že je to těžko zařadit do playlistu tak, aby byl nějaký jako nějaký blending toho soundu, který v té době převažoval. Dokonce jeden programový ředitel v Chicagu vysloveně tady tuhle písničku zakázal hrát, a to i z toho důvodu, že Timbaland, který vlastně od začátku nějakým způsobem experimentoval se zvukem tady v téhle skladbě, použil cvrčku. A to je to, co jim tam vadilo, prostě tady tyhle cvrčci. No a dokonce nahrávací společnost Atlantic Record, ke které pak přešla Alia, chtěli po ní a vlastně po Timbalandovi a Missy Elliott, aby udělali remix, který by byl takový jako příjemnější do toho vysílání, ale Alia si tehdy dupla a řekla, že prostě ne, že tohle je prostě skladba, která chce, aby vyšla jako první, aby definovala její nový zvuk. No a vlastně do těchto beatů ten něžný jemný hlas Ali výborně zapadá. Missy Elliott a Timbaland pak samozřejmě vytvořili kariéru i dalších umělců, jako například Jeannie Wine. A já si dodnes pamatuju, když jsem viděla poprvé videoklip k tady tomhle singlu One in a Million na MTV. A byl takový ponurý, Alia tam leží na kapotě auta, ve kterém sedí Timbaland a Missy Elliott. Je v takovým koženým oblečku, v crop top. A no, dodnes si to pamatuju. Jeannie Wine taky vystupuje v tom videoklipu. Taková nostalgie pro mě. Tak, doufám, že tě to bude bavit. One in a Million, pokud neznáš, tak introduction, a pokud znáš, tak trošku zpátky do minulosti. 96, Alia, posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Radio Spin.
1: Tak, to byl druhý single z alba One in a Million, Alia a If Your Girl Only Knew. Jak jsem říkala, Alia nejen, že se jí podařilo takhle redefinovat zvuk R&B, tak také jistým způsobem ovlivnila i urban fashion té doby, ale také co potom následovalo. A to zejména také spolupráci s Tommy Hilfigerem. Pro něj byla vlastně múza taková. Už dneska klasické fotky, ikonické fotky, které má Alia, baggy jeans, samozřejmě modro, červený barvy, k tomu spodní prádlo s tou gumou širokou, kde je logo Tommyho Hilfigera a crop top. K tomu samozřejmě účes, který tak nějak definoval patka přes oko, vždycky bylo vidět tak jenom jedno oko, jemný make-up, a tohle je vlastně image, která Aliu definovala strašně dlouho, občas se slunečníma brýlema, občas bez. No a If Your Girl Only Knew je další skladba z toho alba. Je také důležité zmínit, že jí pořád bylo teprve 17 let a vlastně věk Alie je něco, co její marketingový tým a její management často skrýval, docela zásadně mlžil, kolik vlastně jí je let, a což vlastně je něco, co se tak jako děje mladým ženám zejména v populárním biznisu, po hudebním průmyslu, ale třeba i herečkám a tak, že často jsou prezentovány jako daleko starší, než opravdu jsou. No a pak samozřejmě to má různý následky, ale tady ten tlak na to prezentovat se jako dospělá žena, ačkoliv se opravdu pořád mluví jenom o dívkách, je docela problematický. No a mám tady v playlistu další hity z toho období, zejména od Missy Elliott, protože Timbaland je samozřejmě jeden z těch megaproducentů, který je zmiňován, a Missy Elliott často byla v pozadí, i když od začátku tvořili produkční tým. No a další skupina holek, kterou v té době podporovali Timbaland a Missy Elliott, ty si říkali 702, tak si teď dáme Peep Me 911 z alba Missy Elliott. Posloucháš 3 cifr na Radio Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Máme pár minut před koncem hodiny a to znamená, že jdeme rovnou na rubriku Deska týdne, což je samozřejmě dneska Rhapsody a její kátka The Afro and Gold Hoops. A nový projekt, jak jsem říkala, je to hodně zaměřený na texty. Texty, které oslavují afroamerickou historii, tradici, modu, účesy, prostě je to, pokud sleduješ Rhapsody třeba na Instagramu, má tam skvělý fotky právě k tomu, co, jak vlastně vizuálně reprezentovat, o čem je její album. A druhá skladbu, kterou jsem připravila, ta se jmenuje Pick a Side, která je politická, protože je vlastně o tom, že občas, když jsme v takových jako situacích vyhrocených, ať už politicky nebo osobně, je důležité vybrat si stranu, protože mlčení nás nezachrání, když mlčíš a nic neřekneš, tak jsi součástí problému a to je vlastně jedno z velkých mod právě černošského feminismu, ke kterému určitě se i Rhapsody hlásí právě tady v téhle skladbě. Pick a side, vyber si stranu, je důležité stát na té pravý straně v historii, když se pak budou dívat zpátky na třeba na rok 2026. A, takže ti to posílám právě teď pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak začala nám třetí a poslední hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad v éteru Rádia Spin. Já jsem Anička a připravuji tenhle pořad pro tebe už od roku 2010. Nezávislý hip-hop, starý nový hip-hop, zajímavý informace a samozřejmě vždycky hlavní téma. Dneska se bavíme o Ali. Teď už se dostáváme do toho roku kolem 2000, což bylo před její tragickou smrtí, takže o tom si ještě řekneme, co se vlastně stalo. Ale předtím samozřejmě nový skladby, tak teď nám dospívala Honey Baby na featu Jid A Thousand Times, nová skladba. A nový single má venku, je to vlastně cover, ale je to venku zpěvák Sir, West Coast TDE reprezent a ten chystá už nové album, na to se moc těším, protože jeho hlas mě strašně baví a je to takový klasický R&Bčko Back to Friends, se jmenuje ta nová skladba a posílám ti právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak, vracíme se k našemu hlavnímu tématu dneška, což je Alia, její život a její přínos hudbě a jiným sférám. A tohle byl Bootcamp Click na featu Alia. To byl Ninth Wonder Remix z roku 1997. A tady k tomuto nahrávání se váže jako už story, že když vlastně byli ve studiu, tak Alia chtěla, aby bylo kompletní tma v tom nahrávacím studiu, aby se dokázala jako vžít do ty atmosféry těch Night Riders. Takže taková zajímavost k tomu. No a mezi tím, co pak vydala poslední studiové album v roce 2001, tak se věnovala hodně skladbám, které vyšly na různých soundtrackích k filmu. Byla například k takovým kresleným filmu Anastasia, se to jmenovalo, tuším. A pak samozřejmě v roce 98 Dr. Doolittle, Are You That Somebody, to si zahrajeme za chvíli, a pak i Romeo Must Die. A to bylo vlastně období, kdy Alia vlastně si říkala, že nechce být jenom zpěvačka, ale že se právě chce věnovat i herectví, a vlastně Romeo Must Die byla její první debutová velká role. Pak byla také v Queen of the Damned, ale to už tuším nedokončila, protože tragicky zemřela a měla hrát i v Matrixu po pokračování filmu Matrixu, takže kariéru měla našlápnutou dobře, akorát prostě to tragicky skončilo příliš brzo. Are You That Somebody se zahrajeme teď, to je také jedna ze skladeb, ke které se váže už docela klasický videoklip. Myslím, že Hype Williams ho režíroval, pokud se nepletu. Každopádně je tam Alia s různými zvířatkami, protože je to právě k soundtracku z filmu Dr. Doolittle. Takže to ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin. Here we go.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Další skladbu, kterou mám připravenou v playlistu od Ali, je právě ze soundtracku Romeo Must Die, nebo také Romeo Musí zemřít, což je debutový film, nebo film, ve kterém debutovala Alia jako herečka. A na soundtracku najdeme hned 4 skladby, od ní celý to měl pod na starosti a samozřejmě Timbaland, takže ten zvuk se v tom odráží. No ale co je zajímavé na filmu Romeo Must Die, je, že tady tenhle film měl natočený 2 různý konce. Jeden ten, který známe, a ten druhý, to bylo vlastně scénář, ve kterém Alia a Jet Li se do sebe zamilovali a byli pár. No a oni testovali před publikem, který z těchto konců, protože tam jakož nic úplně romantického mezi nima neproběhne v tom filmu, jak ho známe. A to právě proto, že to testovali s publikem a v té době prostě Asiati vůbec nepředstavovali nějaký jako romantický jako muž, který by vzbuzoval nějaký jako zájem, byli spíš označovaný v takových stereotypních rolích, prostě buď to nějaký martial art master, ale rozhodně ne nějaký jako symbol, který by byl žádán, nebo jako ženami chtěný, takže byly natočeny 2 různé konce, ale nakonec ta Jet Li nebyl objektem romantickým Alie, nevytvořili ten pár. To mi přijde strašně zajímavý na tomhle filmu, bylo to v roku 2000, já jsem to viděla asi 3x ten film. Je to taková jako oddechovka, trochu úplně od toho přemýšlet nemusíš. No a do dnešního playlistu jsem zařadila skladbu Come Back in One Piece a tam je na featu i DMX. Posílám ti to právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin.
2: There we go, okay, don't do me crazy. Okay.

0: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak to byla skladba Rock the Boat a mimo jiné také poslední videoklip, ve kterém se Alia objevila, protože právě když se vracela z natáčení tohoto videoklipu z Bahamských ostrovů, tak tragicky zemřela v letadle. No a než se teda dostaneme k tím okolnostem, tak... Samozřejmě Alia teda nahrávala třetí studiové album a byla to krásná žena, takže měli oni zájem různý muži. Říkalo se také v jednu dobu, že o ní má zájem také Jay-Z. No a v té době kolem její smrti prý teda údajně chodila za Damonem Dashem, což byl... business partner právě Jay-Zho, spolu založili Rockefeller Records. No a Dame Dash, teda já si myslím, že jeho výroky je občas třeba brát trochu s rezervou a myslím se, že jako člověk je úplně disgusting. Je to takový jako hodně sexistický pán. Nicméně personality aside, to je každý jsme nějaký. Nechal se slyšet v rozhovoru právě Dame Dash, že když Jay-Z šel na turné s R. Kellym, tak to bral jako největší jako podraz právě vůči Ali, když věděl, co všechno Ali asi s R. Kellym jako zažila. Takže tam se prý údajně začaly ty rozkoly mezi Damonem Dashem a Jay-Zem. No a Damon Dash taky v rozhovoru tak trochu nějakým způsobem naznačil, že měl nějaký tušení, že Alii se něco stane, protože ona byla natáčet ten videoklip s Hypem Williamsem. A Dame Dash tvrdil, že Hype Williams vždycky chtěl protahovat natáčení videoklipu, protože samozřejmě za to měl peníze, když to bude trvat díl. No a to se stalo i v případě videoklipu Rock the Boat a Dame Dash chtěl po ní, aby se vrátila dřív. Alia už bez tak se bála létat, nebylo to její oblíbená aktivita. No a ale také spěchala domů, spěchala zpátky do New Yorku. Část její crew zůstaly na Bahamách do druhého dne. No a říká se, že teda těch 8, 9 nebo 9 členů, který nastoupili do toho letadla, který bylo příliš malý na to, kolik lidí tam bylo a kolik zavazadel měli, tak vlastně krátce po vzletu to letadlo havarovalo a všichni, teda Alia byla mrtva hned teda údajně, pak se dělalo vyšetřování, taky se říká, že ten pilot vůbec neměl licenci na to, aby řídil tohle letadlo a také se v toxikologii našli teda zbytky alkoholu a kokainu, takže vlivem se takhle rozhodlo prostě vyletět a znížil tím životy minimálně devíti mladých lidí, včetně teda Ali. Pak samozřejmě byly docela problémy i s tím, kdo zaplatí to, že teda se převeze její tělo do New Yorku, kdo zaplatí pohřeb, to všechno nasliboval právě record label, ten to pak nedodržel. No a vlastně další problém, který tam pak nastal, byl, že strašně dlouhou dobu veškerá tvorba Alii vůbec nebyla přístupná na streamingových platformách. A to se stalo teprve před několika lety, že opravdu se tam všechny její alba dostali. Docela zajímavě byl k dispozici jenom její první album, takže tam se taky trochu toho nastrádalo. No a Alia, teda ten její třetí studiový album, stejnojmenný, byl poslední tvorba. No a samozřejmě jsou v nějakých archivech a v šuplíčcích zachovaný vokály, které nikdy nebyly vydány. No a pak v roce 2021 měl vzniknout projekt, který měl spočívat na různých kolaboracích Alii a dalších umělců. Nicméně to všechno byly jenom chlapy, což je docela zajímavý. Z toho projektu však zešlo, projekt se nekonal a jediná skladba, která je venku, tak to je Alia na featu The Weeknd a jmenuje se to The Poison. No a to ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Tak a blíží se nám konec dnešního Street Cypheru, takže mně nezbývá nic jiného, než se s tebou pomalu loučit. A připomenu ti, že dnešní playlist najdeš na mém osobním Instagramu @anna_oravcová. Ostatně tam jsou všechny playlisty minimálně za posledních 6 let, tak se můžeš podívat, co tak hezky hraju každý týden, nebo skoro každý týden. A no a slyšíme se zase příští týden, jako hlavní téma probereme další klasickou desku z 90. Tentokrát jsem vybrala Mostev a Talib Kweli Black Star, takže trošku víc rapu, trošku víc toho uvědomělého rapu. Propereme tuhle desku, no a samozřejmě tě čekají i pravidelné rubriky. Bude listování rapem? Nevím, co ještě, uvidíme. A taky nevím, co bude deska týdne, ale dozvíš se to včas, minimálně v úterý ráno v 10, kdy máme živý vstup tady v rádiu Spin. Takže na to všechno se můžeš těšit příští týden. No a samozřejmě, jako vždy, zakončuju dnešní Street Cypher dnešní deskou týdne a poslední skladbou, což je Rhapsody, God Got a Afro. Její nový projekt doporučuji, zejména pokud máš rád repity rap a bars on top of bars, tak tohle je určitě deska pro tebe. A poslední skladba jsem vybrala Joyful, protože je to tak navázaný na skladbu Joyful, která vlastně klasika, ale také například mě se hned vybavil Sister Act tu z Lauryn Hill, kde vlastně tahle skladba také zazněla, takže je vlastně sample použitý i tady v téhle skladbě Rhapsody. God Got a Afro, doporučuji album 10 out of 10 na všech streamingových platformách. No a my se slyšíme zase v úterý a ty posloucháš dál Radio Spin.

0: a jeho host. Debutoval album Saigon Stories, který je celý celičký ve vietnamštině. Později pak vydává album No More Drama. Aktuálně má venku desku I Want To Feel Safe, za kterou získal cenu vinila. Hostem aktuálního vydání Spintolku je česko-vietnamský rapper, který se na české scéně prosadil svou autentickou výpovědí a osobitou estetikou. Jak ho ovlivnili západní Čechy, kde vyrůstal, propsala rodinná večerka do jeho textů všechno, co ve svých textech zmiňuje a do všech nálad, se kterými dál pracuje na svých deskách, jaká témata ve svých textech řeší, jaká témata jsou pro něj důležitá a která témata akcentuje, jak moc on sám je upřímný, zranitelný a plný naděje, stejně jako jsou jeho texty. Nejen o tom bude aktuální vydání Spintolku, do kterého přijal pozvání rapper Anky. Anky, vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Jsem rád, že jsi tady. Tak nejprve se zeptám, jak vzniklo tvoje umělecké jméno Anky? Protože když jsem si Anky hodil do Google, tak jsem se dozvěděl, že Anky je jakýsi program nebo software. Takže má tvoje jméno IT pozadí, nebo se za Ankym skrývá úplně jiný význam?
1: Mm-hmm. Zároveň Anky je dívčí jméno ve Skandinávii. Mm-hmm. Takže když se zase napíš na YouTube, tak ti vyjede finská zpěvačka. Hele, je to jednoduchý, je to moje jméno vlastně, který mi dala moje česká teta. Mm-hmm. Takže je to, nebo tak přezdívka, ale říkám takhle od malička, protože moje vietnamské jméno je Aň. Mm-hmm. A z toho vyšlo Anky, aby mě mohli ve školce jako dobře oslovovat jednoduše. Mm-hmm. Takže to je český jméno od mý český tety, která mi dala jako dítěti.
0: Jsi v kontaktu s českou tetou?
1: Ano, s celou rodinou.
0: Ovlivnila tě?
1: Dost.
0: Jakým způsobem?
1: Asi v tom životním stylu, nebo jakoby já jsem u ní byl asi jako 3 roky, 4 roky od svých 5 do svých 9 cca, nevím, nepamatuji se přesně, ale dala mi dobrou průpravu životem, takovým to, že prostě, nevím, naučila mě spoustu věcí, jezdit na kole, brala mě na houby, jezdili jsme sbírat ovoce do lesa na borůvky, takže takovýhle z ty klasický chalupářský český věci, na který jako hrozně rád vzpomínám.
0: Přednesl jsi si pak do svého soukromého života i teďka, když jsi starší?
1: Ano, teď právě čím jsem starší, tím více k těm věcem vracím, jako když jsem byl dítě, takže si to sebou nesu a mám to strašně rád.
0: Jaký houby máš rád třeba, než se budeme
1: já vím všechno úplně. Okay. Jakože holka moje má ráda samozřejmě jako lišky, hřiby, ale já vládnu i klousky, záleží, jestli děláme polívku, omáčku a nebo jíme jen tak.
0: Super, super. Hele, vždycky, když jdu, teď stáčím to od muziky a hned se k ní vrátím, když jdu po Praze kolem vietnamských bister, tak mám moc rád, chodím tam rád. Z pohledu tebe, co ti chybí ve vietnamských bistrech? Je tam nějaký jídlo, který by se ve Vietnamu dalo prodávat na ulici a tady není? Mm-hmm.
1: Hele, jelikož po vysílání jedu na SAPu na oběd, tak na té SAPě si to doplňuju krásně. V tom centru toho chybí hodně, ale dneska už na té SAPě jsem schopný dát jídlo, který nějakým způsobem reflektuje nějaký zážitky z toho Vietnamu, ale samozřejmě toho street foodu tady chybí strašně moc. Ale konkrétní jídlo, to asi jakoby snídaňový věci, který si tam dáváme brzy ráno, ať jsou to nějaký rýžový rolky nebo polívky, který často jim, ale ty už se dají získat i na SAPě, ale ne v takové kvalitě třeba, ale ta SAPa
0: a ty rýžový rolky, ty mám pocit, že ty mají jenom na SAPě, nebo velmi málo se s nima dá potkat někde v centru města, ok.
1: Přesně tak.
0: Jaký je tvoje nejoblíbenější český jídlo? Promiň, že to ještě točím okolo té kuchyně, ale nedá mi to.
1: Hele, já mám rád strašně moc českých věcí, to se těžko teďkon řekne, ale asi jakoby omáčky. Teď jsem měl nedávno frankfurtskou polívku, a to není úplně český, ale měl jsem na jako řízek s bramborovým a omáčky, věci s knedlíkem. A pak prostě takový ty zabíjačkový věci. Tlačenka, jitrnice, jelítka.
0: To super.
1: To mám rád, když jdu do hospody. A no, takže jako není moc věcí, co bych asi nesnět českých.
0: Tak pojďme už k muzice. Procházel jsem si rozhovory s tebou. Myslím si, že je u spousta témat potřeba se zastavit. Dětství západní Čechy večerka. Jak tě tohleto prostředí utvářelo a formovalo?
1: No, jelikož jsi tam strávil spoustu let, tak vlastně hodně, vlastně asi nějak náhled na tu společnost těch lidí, která k ně chodí do obchodu a to, jak vlastně třeba vnímají mě. A pak vlastně tam vidět to, ten kontrast mezi mnou a mými spolužáky, kteří žijou vlastně úplně jiný život než já. Takže pro mě bylo...
0: Kdybys měl teďka jenom ve stručnosti třeba popsat, v čem se liší život kluka, který vyrůstá ve večerce, od toho, který vyrůstá v tom, já nevím, paneláku, činžáku?
1: No tak já jsem taky, že pan Adel v tom, že já jsem prostě po škole chodil rovnou do večerky a tím, že moje máma byla jako sama, my jsme žili bez otce, tak na mě, to nebylo tak, že jenom pomáhám, ale byl prostě můj full-time job, takže já jsem prostě po škole jezdil pro zboží, pak jsem si ho vyložil, pak jsem si to tam vyskládal, podseděl si na kase, udělal večeři a večer šel domů spát.
0: Štálo tě to?
1: No hodně, no. Na tý střední jako asi nejvíc, no. To bylo hrozný pro mě.
0: Měl jsi pocit někdy třeba, že to mámě pak vyčteš?
1: No já jsem to vyčítal celou dobu.
0: Fakt?
1: Vyčítal jsem ti celou dobu a vždycky říkala, že mám být trpělivý, že se jednou bude mít dobře. A tím, že už je to vlastně pro mě přes 10 let nazpět, tak už to dneska vnímám jako pozitivně a beru to jako nějakou součást mý identity.
0: Ok, co ti to nejvíc dalo? Nedalo ti to třeba nějakou odpovědnost, nějaký řád, nějaký větší smysl pro povinnost, který bys třeba, kdybys zevolvoval s těma ostatníma středoškolákama, neměl?
1: No totálně, jsem hodně disciplinovaný a hodně pracovitý, jsem hodně dochvilný a zakládám si, mám jako jinou pracovní jako asi morálku, než běžně mý vrstevníci, což dneska vnímám jako spoustu výhod, ale zase byl jsem hodně jako nesvobodnej, no, v té době.
0: Ta nesvoboda, cítil jsi i nesvobodu třeba v tom, že se nemůžeš hudebně nějakým způsobem vzdělávat, že na to nemáš jakoby nějaký prostor, protože třeba jedním z typických rysů je, že když někdo chodí na základku nebo na střední, tak třeba chodí i do Ludušky, což tvým způsobem života, kdy jsi musel prostě hodně pracovat a neměl jsi na sebe čas, asi ten prostor tam proto nebyl, pro to formální hudební vzdělání?
1: Nebyl prostor pro nic, ani vlastně pro to klasické vzdělání. Moje mama spíš preferovala, abych pracoval, než abych chodil do školy, takže mě ve škole ani moc nepodporovala,

0: toho, tak dneska nejsem tam, kde jsem, a ty příběhy a ty emoce, které jsou v těch textech, které píšu, by nebyly takhle silný. Mm-hmm.
1: V nějakou chvíli se ale musel doma bouchnout do stolu a říct, sakra, já chci dělat hudbu, budu dělat hudbu, a tý mámě ses musel postavit.
0: No, já jsem prostě odešel z domu.
1: Mm-hmm. Kolik ti bylo?
0: Já jsem odešel postřední.
1: To znamená 18 třeba?
0: No, já jsem přišel pozdě do Čech, já jsem měl různý odklady, do toho jsem... Já jsem dodělal z maturitu kolem 20 a žena 20, protože jsem vynechal několik... No, nechodil jsem prostě od první devátý kuse.
1: Jasně.
0: Takže jsem byl pozdní a takže kolem těch 21, 22 jsem odcházel. 21 mi mohlo být.
1: Uh-huh. Kam jsi šel?
0: Nejdřív jsem šel do Prahy a pak jsem se odstěhoval do Německa.
1: OK. Bylo to Německo pro tebe v něčem jako jiný než ty Čechy? V něčem svobodnější? V něčem...
0: Já jsem se tam narodil. Uh-huh. Žil jsem tam asi 6 let v průběhu dospívání života, takže já jsem to prostředí znal, ale já jsem prostě se chtěl postavit na vlastní nohy. Takže já jsem tam měl prostě pracovat. Uh-huh. Takže já jsem prostě jako neměl tušení, co se děje venku, prostě jsem hákoval, chtěl jsem si vydat nějaký svoje první peníze, abych proto mohl žít vlastní život. Šel jsem jako do Německa s ničím, no.
1: A kdy teda přišla ta chuť dělat hudbu?
0: Po návratu z toho Německa.
1: No, do Čech. Co tě vedlo, co tě motivovalo vrátit se z Německa do Čech? Byla to máma?
0: Ne, já jsem se chtěl vrátit a tím, že jsem vlastně jenom pracoval, jsem žil asi 2 roky, 3 roky v Německu a ve Švýcarsku a jenom jsem vlastně pracoval, tak jsem chtěl se někde jako etablovat a začalo se mi stejskat, tak jsem se usadil v Praze.
1: Po čem se ti stejskalo nejvíc v Čechách?
0: Po kamarádech i po mámě vlastně. Uh-huh. A já jsem tam byl hodně sám, izolovaný, prostě neměl jsem tam moc kamarádů, tím, že jsem pracoval, dělal jsem ty podřadný joby a tak. Tak mě tahla hlavně prostě mý kámoši byli na vejšce všichni a žili prostě, chodili ven na akce, na koncerty, táhlo mě to prostě sem. Uh-huh. Takže jsem se vrátil po těch letech, bral jsem to tady jako
1: svůj. Kolik ti teda bylo, když jsi se vrátil?
0: 25.
1: A to už jsi se teda vrátil s tím, že...
0: Ne,
1: to je zhruba, 20, to je jedno
0: 23,
1: asi.
0: 24, 25, mm. tak.
1: Jo, a to už bylo teda období, kdy jsi řekl, že půjdeš se s tou hudby.
0: Já jsem začal nejdřív vařit, začal jsem se věnovat gastronomii, začal jsem se učit tady různě po restauracích a pořádat různý akce. A to přišlo až po nějakých pár letech, no, úplně náhodně, že jsem... To, vlastně já jsem ani neměl nějak moc touhu se věnovat hudbě, nebo tak, mě k tomu přivedl kamarád.
1: OK. Jak to vypadalo? Seděli jste někde na drinku, na pivu?
0: Ne, oni založili s kamarádem label, jmenuje se to Die Mannschaft. Mm-hmm. Tam začínalo se Domo a Labelo v té době. Já jsem je znal tady, že jsem bydlel v kusek ve Strašnicích, kluci byli z Žižkova. Mm-hmm. A scházeli se po bytech a nahrávali freestyly. Mm-hmm. A já jsem se tam ocit jednou na nějakým bytě, prostě v raných hodinách jsem tam začal rapovat v vietnamštině a bylo to hrozně vtipný. Tak to byla asi nějaká moje první zkušenost s nějakým jako vytvořením nějaký hudby.
1: Mm-hmm. Jak dlouho pak trvalo, než si od této zkušenosti první přešel k tomu, že jsi začal sám aktivně tvořit?
0: Ono zrovna přišel potom, já jsem vydal tu hudbu. Vlastně já jsem,
1: a to byla ta první deska, kterou jsi narepoval?
0: Stories, to bylo tak, že já jsem tady nějak s tomu věnoval, ale v té době jsem nějak zase, jako tady byl nějaký nespokojený, tak jsem se odstěhoval do Vietnamu. Uh-huh. A tady mezi tím jsem vydal jednu písničku, dvě, ale zbytek už jsem nahrával a psal ve Vietnamu, že jsem tam měl prostě spoustu času, chodil jsem tam na vietnamský jazykový kurz a v tu dobu jsem začal psát jakoby hodně intenzivně vietnamsky věci a byl to covid, no.
1: Jaký, poslouchá se ve Vietnamu rap nebo neposlouchá?
0: Jo, hodně.
1: Jo, já když jsem ve Vietnamu byl, což je třeba nějakých 7-8 let, tak jsem měl spíš pocit, že to tam směřuje hodně k nějakému K-popu, ale samozřejmě jsem nebyl v nějakém jako denním kontaktu, jenom jsem prostě měl bágl na zádech a cestoval jsem a pozoroval jsem a poslouchal jsem to, co jsem viděl, takže asi jsem nepronikl nikam hluboko. Jaký jsou témata vietnamských raperů třeba?
0: No, to dost záleží, no, nějak, ta scéna je tam obrovská, je to taky totální mainstream úplně, ale jsou tam hodně, je tam hodně traperů, co dělají trap, ale je to spíš takový cosplayování těch amerických idolů, takže je to vidět prostě, že jsou, mají prostě copánky, zlatý řetězy, ale to je jako, tam je to nemoc nejde, ale zároveň v té scéně se to hodně prolíná s lidovou hudbou, takže je tam spousta raperů, který jsou hodně jako poetičtí a vychází z té tradiční folkový kultury, z čeho i ta, jako, z čeho vychází i ten vietnamský pop vlastně. Je to úplně K-pop, ale je to z té lidové tradice.

0: tradiční hudby, takže je to za mě jako hodně poetický a zajímavý, ale dost záleží. Těch raperů je tam jako strašně moc, ale hodně vycházíme z toho životního stylu a hodně se tam reflektuje ten hezký pomalý tempo toho života, takže jsou tam i jako tyhle typy jako interpretů. Mm-hmm.
1: Liší se nějakým způsobem témata, který akcentuje třeba sever Vietnamu a jih Vietnamu?
0: Mm-hmm, rozhodně. Sever je víc ostřejší, drsnější, tvrdší a ten jich je tam právě v tomhle tom víc jako poetický. Mm-hmm.
1: Ty když jsi narepoval svoji první desku No More Drama, je to tak? Mm-hmm. Ve vietnamštině, tak...
0: Ne, Saigon Stories.
1: Promiň. Saigon Stories. Tak tam se byl jemnější?
0: No, já jsem to psal Saigon Stories, já jsem jenom reflektoval ten život v Saigonu a nějaký zkušenosti té mý cesty a toho života v tom Vietnamu, kde jsem já zrovna byl. Ale zároveň, takže jsem tam pracoval úplně s jinýma nocema, já jsem prožíval úplně jiný věci, já jsem se poprvé takhle odstěhoval do Vietnamu, odstěhoval jsem se na jich sám. Mm-hmm. A prostě jsem cestoval, objevoval jsem prostě krajinu, kultury, takže já jsem procházel jakoby hodně jiným životním obdobím. Byl jsem v tom jako hodně euforický, zároveň jsem byl takový jako pyšnej, že si hledám, objevuju tu zemi jakoby podle svýho, takže jsem jako byl tak jako v jiným rozpoložení.
1: Dokážeš si představit, že by se tam někdy vrátil a že tam třeba natrvalo?
0: No, žít už tam nikdy nebudu, ale s tou deskou, kterou jsem napsal, tak to byl jako deník, že jo, toho Saigonu, takže já třeba díky tomu vím, díky každý písnice vím, kde jsem zrovna byl, na kterém místě a kde jsem tu písničku třeba psal, nebo co jsem v ten den jedl, takže jsem si jako hezky zapsal tenhle deníček skrz tohle album, ale žít už bych tam nikdy nechtěl, protože mám tady rodinu.
1: Jaký byly reakce na tu desku mezi vietnamskou komunitou tady v Čechách?
0: No, docela dobrý ohlasy právě, ten jeden track byl docela virální, to jsem teda nečekal, takže mě to vlastně hodně nakoplo, no.
1: Tady je Radio Spin, Spin Talk, Roman a mým dnešním hostem je rapper Anky.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Radio Spin.

0: a jeho host.
1: Radio Spin, Spin Talk, Roman a taky Anky. Tak řekni mi, která muzika tě utvářela jako mladýho kluka?
2: Jako v mládí jsem asi hodně poslouchal rap, ale hodně třeba, jak jsem měl blízko v tom Německu, tak hodně německý věci. Já jsem bydlel ještě v tom pohraničí, takže to Německo jsem měl hodně na stole. A pak tak různě, měl jsem různý jako etapy životní. Když jsem byl ve Vietnamu, tak samozřejmě jsem se čuchnul i k tomu K-popu a k té vietnamské hudbě. Tady jsem měl vždycky jako přehled, co se děje na té rapové scéně, a pak mě hodně ovlivnila indie popová scéna, tady naše jako česká.
1: Myslíš si, že nějakým způsobem tenhle ten typ soundu se promítá i do tvých beatů a do soundu tvojí muziky, kterou děláš jakoby teď?
2: Samozřejmě, jelikož lidi, se kterými dělám hudbu, nejsou, nikdo z nich není z rapového prostředí a nikdo z nich nedělá jakoby rap nebo nespolupracuje s rapovými interprety.
1: Musím říct, že když jsem četl rozhovor s tebou, tak mi přišla docela zajímavá otázka, na kterou, necituji tě asi přesně, spíš parafrázu, se tě většinou Vietnamci ptají jako hlavní, jestli ti rap nese peníze. Tak mě vlastně přišlo až jako skoro děsivý, že to okolí nezajímá nic jiného, než to, jestli to prostě vydělává, že jsem tam cítil nějakou jako paralelu s tou večerkou, nebo nedělá ti to prachy, tak to je super, nedělá ti to prachy, tak proč to děláš? Nevím, jestli je to takhle ostrý.
2: Bohužel, ale je to tak prostě, to takhle ten pres nebo ten tlak byl už jakoby od našich rodičů a tam prostě bohužel v tom Vietnamu to tak je, ta společnost je takhle v té východní Asii nastavená a ten kapitalismus má prostě dlouhý chapadla a my jsme to jako tady ještě odnesli jako hodně, spousta mých kamarádů vrstevníků prostě v tomhle byla strašně jako nesvobodná v té mý generaci, že nemohli moc dělat co chtějí a nás vychovávali k tomu, aby jsme jako primárně pracovali a podnikali a vydělávali prostě peníze a že se bude mít dobře, když bude mít hodně peněz.
1: Ale nikdo nešel po nějakém jakoby osobním štěstí?
2: Moc se to netraduje.
1: Co jsou podle tebe témata, který je třeba pořád akcentovat? Nedostatek peněz jsem zavnímal, toxičnost vztahu taky, poměrně mi zasáhlo i téma domácího násilí, tady budu citovat tvůj text zhruba, když mi bylo 10, volal se Benga, protože táta mlátil mámu, chodil jsem do kostela a ptal se, jestli tohle někdy skončí, což prostě na 10letýho kluka muselo být strašně prostě jako silný. Jaký to bylo volat Benga v 10 letech?
2: No, bylo to hrozný. Ne, jakoby vlastně to období, oni se pak rozešli vlastně, tak to byl jako hodně dramatický rozchod, ale my jsme měli kostel jako na sídlišti hned u domu, takže to je prostě tak, že já jsem byl jako zoufalej a nejvíc mi asi děsilo v to, že v té době jsem to neměl moc komu kde říct, jo, že tam prostě chyběla mi tam nějaká pomoc, kromě nějakých strejdů, anebo tetiček, který jakoby k nám chodili v noci domů, když máma prostě volala o pomoc, ale bylo to hrozný, no, bylo to jako noční můra.
1: Ve škole nějaký psycholog, terapeut nebyl?
2: Ne. Ani moje česká teta o tom nevěděla.
1: Styděl jsi se?
2: No, styděl jsem se, no, byl jsem uzavřený do sebe. Jediný, kdo to věděl, byl můj vietnamský strýc, který byl kamarád náš rodiny, tak ten o tom věděl, protože jsem k němu chodil domů prostě, protože jsem nechtěl chodit k nám a tak jsem mu to řekl, co se u nás děje, ale on to zároveň věděl, ale moc lidí mi v tom jako nepomohlo, což bylo to nejhorší asi pro to dítě.
1: Co bys poradil někomu, komu je 10 let a teďka třeba poslouchá ten náš rozhovor?
2: Aby o tom mluvil s kýmkoliv. Ve škole nebo jako prostě asi.
1: Musím říct, že z těch textů je to opravdu jako silný a mrazivý. Jo. Stejně tak musím říct, že mrazivá byla věta si doma v teple, nevíš, jaký je to doma zdrhnout. Taky prostě silná fráze, silný prožitek. Co se v něm teďka všechno zpátky odráží?
2: No, tím, že já už jsem si to sebe srovnal, už je to prostě 20 let zpátky, mě bylo 10, dneska mi 30.
1: Ono v tom textu je to taky už jenom jako taková linka.
2: No, vrací se mi, jakoby já když ten text slyším, nebo prostě to někdo takhle čte, tak prostě já to mám před očima, víš, je to takový, že se tam prostě objeví a tu emoci musíš nějak potlačit, nebo ji prostě vyslat ven, ale jakoby jasně, že se mi z toho furt jako sráží, že jako žaludek a začnu prostě třeba koktat, když se nesoustředím. Prostě.
1: Musím říct, že ta tvoje deska je neuvěřitelně autentická, protože hodně raperů má texty o těžkém životě, hodně raperů má texty o tom, co všechno musí překonat, ale většinou to působí, nebo hodně často to působí jako text zvenku, to znamená, že vlastně jo, napíšu něco takovýhleho, protože to prostě bude mít příběh, ale ten tvůj text má opravdu ještě ten příběh, který zatím stojí. Zajímá mě, co ty texty vyvolaly uvnitř té komunity, protože ty jsi mi říkal i mimo éter, že vlastně to není nic ojedinělýho, že to všechno jsou prostě věci, které se jako dějou. Tak co to způsobilo za vlnu, protože věřím tomu, že nějaká reaktivita silná musela být?
2: No, je to tak, že prostě ve Vietnamu se, nebo Vietnamci prostě neumí mluvit o svých emocích a často tyhle věci jsou hodně tabuizovaný. A vlastně největší problém je v tom, že prostě mě pak píšou samotní lidi, kteří mají podobnou životní zkušenost, a lidi, kteří ji nemají, i v tom vietnamském prostředí, prostě ti jsou schopni říct, že se takovéhle věci nedějou. Mm-hmm. Že Vietnam je bezpečná země a že si za své problémy prostě jako můžeme sami, že jsme neměli štěstí. Ale tak jedna věc, že tady už je spousta Vietnamců třeba dneska už zajištěných, mají stálou práci, ale v těch 90, kdy já jsem byl to dítě v tom pohraničí, kdy prostě se jeli kšefty, prostě vařil se pervitin, pěstovala se tráva, tak to prostředí bylo prostě drsnější. Uh-huh. A ty lidi byli víc náchylnější k těm drogám, prostě k tomu hazardu a prostě nás takových bylo jako víc, ale prostě třeba moje mamka to bere jako běžnou součást života. Uh-huh. Že tak prostě tady i v tom Vietnamu a že ty muži takový jsou. A já říkám mamě, že prostě muži taky být, tak jako nejsou nutně, ale záleží za co se, jakoby, jaký je ten background, jaký jsou ty rodinný problémy, finanční stabilita a tyhle věci. Hmm.
1: Je album I Want To Feel Safe definitivním zúčtováním za tím, co jsi zažil, nebo bude třeba ještě dál podle tebe ty silný a nepříjemný témata akcentovat?
2: Tak furt tam mám nějaký skeletony, no, ale už nechtěl bych se v tom tolik utápět, ale furt je to nějaký něco, v čem v té hudbě mi to jako pomáhá se z toho vypisovat, takže tam ještě furt jako něco určitě bude.
1: Hmm, já když jsem slyšel single Happy End, tak ten vlastně na začátku na mě působí jako nějaká oslava, nebo jako nějaká oslava něčeho novýho. Vlastně i v tom textu samotným je spousta vyrovnání a klidu. Je tohleto třeba teďka nějaká etapa, ve který se nacházíš a která měla naznačit, co přijde po téhle desce?
2: No, nebudu asi, jakoby, teďko dělám na nových věcech, bude, furt jsem to já, nemůžu jakoby switchnout úplně na jiný témata, že bych začal dělat úplně jiný druh hudby, takže furt vycházím z nějakých životních zkušeností a pracuju s těma emocema, které já cítím, takže se často vracím pořád jako někam do minulosti, ale zároveň koukám i hodně dopředu a zároveň jsem hodně zpomalil v životě, takže reflektuju i nějaké jakoby zkušenosti z teďka, z přítomnosti. Takže záleží, co se bude dít a co mě zrovna jako napadne. Uh-huh.
1: V Praze žiješ na Břevnově, to není čtvrť, kde bych hledal rapera upřímně. Břevnov mi přijde klidný, takový zelený, domácí. Podle čeho jsi volil Břevnov?
2: Já tam bydlím necelý půl rok a přesně kvůli tady tomu jsem to volil. Kvůli tady tomu klidu a nějaký jako bezpečí a vlastně je to tam hezký a na žádnej hůd nechci, prostě chci mít prostě pohodu a s rodinkou být prostě v pohodě.
1: Jak moc je pro tebe důležitý vizuál? Ty na té desce si na louce, si obklopen zelení, ale taky zároveň mlhou a stromama. Je přesně, na mě to působilo, že přesně ten vizuál odráží i vibe nebo náladu té desky. Tak by mě zajímalo, jaký bude přebal alba, až jednou na jednou ještě si dovolíš víc vykročit z tohle toho temného stínu a jaká bude, jaký je tvůj ideální šťastný vizuál?
2: No, tak nějaký rodinný portrét třeba, kde budu já s mým synem a s pejskem a s ženou. To by byla asi jako ideálka prostě.
1: Stále platí, že pro tebe je nejzajímavějším ročním obdobím podzim?
2: Asi stopro, no. Teď se mi líbí i to jaro, jak je, ale ten podzim je nejkrásnější.
1: Tebe vychovala rodina, mě vychoval stesk, žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Docela silná fráze, opět jedno z témat, který podle mě je třeba nějakým způsobem akcentovat. Tak se chci zeptat, proč to tak cítíš? Protože vlastně na mě z toho jde trošku jako lítost a trošku je to škoda, že to takhle vnímáš i po těch letech,
2: co jsi v Čechách. To z nás odkazuju na nějakou zkušenost, když jsem byl v té pubertě nebo mladší právě a řekli mi, všichni mi vždycky jako říkali, táhni domů. Ale to bylo takový prostě ten sídlákovský, že lidem se prostě nadávalo, byly tam různý hroty prostě s lidma A takže to se vracím k tomu, že vlastně já jsem vždycky jako reflektoval, to říkám, jako, že nemám kam táhnout, že jsem tady odsaď.
1: A teď to říkáš, taky... ale dobře hrdě, teď to říkáš jo, prostě, teď jsem tady prostě doma. Okay. Tak, zeptám se tě ještě na jednu věc. Co ty a politika? Nenapadlo tě, že všechny tyhle ty témata, které akcentuješ v muzice, jednou věnovat třeba i do politiky? Třeba by to pomohlo i tomu feelu cítit se tady jít doma?
2: Tak já obecně od začátku vlastně svý hudební dráhy spolupracuju s různýma neziskovkama, hraju na různých benefičních akcích, často teďkon jsem přepisoval texty pro jednu výstavu v zahraničí, která se věnuje sociálním problémům. Občas někde se zúčastním různých přednášek o sociálních tématech a tak, takže to už je všechno jako lehce, jako politicky směto, ale není to věc, já se nechci tlačit do politiky, ale rád se angažuju nebo... Na veřejných tématech, na těch debatách, jezdím na výstavy, jezdím na různé přednášky, účastním se různých tematických festivalů společenských, takže to je věc, kterou dělám aktivně furt.
1: To je dobře, to je super. Tak jsme téměř na konci našeho povídání, tak to pojďme jako trošku odlehčit, jo. Tak s kým bys nikdy v životě nešel na pivo?
2: To vlastně i s největším nepřítelem bych si pivo dal, abych ho mohl konfrontovat.
1: OK. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, co by podle tebe chtěl s tebou řešit?
2: Vietnamské jídlo. A cla.
1: Cla na vietnamské jídlo. Co by se s ním chtěl otevřít za tématy?
2: S ním. To já bych si to s ním pivko dal, ale jako asi bych mu řekl, ať se na to vyprne už.
1: OK.
2: A jako, ať už to vzdá, ať už toho nechá, prostě si užije v klidu důchod.
1: Kdybys byl ministrem ve vládě, jakou oblast bys chtěl mít na starost?
2: Kulturu.
1: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
2: Na olympiádě na co bych dostal zlato? Tyjo. Tak já hraju badminton, za to bych chtěl zlato.
1: OK. Co bys chtěl, aby o tobě jednou napsal bulvár?
2: Tyjo, tohle nic, prosím.
1: OK. V jakém filmu, který už existuje, bys si chtěl zahrát a jaká postava by to byla?
2: Teď film, ve kterém bych si chtěl zahrát, co existuje. Teď se mi líbila Chiméra se to jmenuje. Mm-hmm. Tak já bych si chtěl hrát toho, co hledá ty poklady v těch hrobcích.
1: Mm-hmm. Je rok 2080, na konzervatoři se studenti probírají historii rapu, narazejí na tvoje jméno, na tvoji desku. Tak co bys chtěl, aby o tobě řekli? Jaký byl Anky?
2: No doufám, že byl opravdu, že byl real.
1: Že byl real, OK. Jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
2: No more drama.
1: Máme to za sebou. Děkuju ti za návštěvu, děkuju ti za příjemný a hluboký povídání. Další Spintalk je za náma, hostem aktuálního vydání Spintalku byl rapper Anky. Jeho aktuální deska se jmenuje I Want to Feel Safe a rozhodně stojí za poslech, pokud si ještě neslyšel. Spintalk poslouchejte pravidelně každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin. Poslouchejte na Spotify kanále Rádia Spin nebo sledujte i s videem na YouTube kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman.
0: Roman Jakub a jeho host. Spintalk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

přátelé, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa viesť.